Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Yes, yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mojepneu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
3: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
4: Bude vejdán.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coly či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Tak si říkám, jestli máme všechno jako na značkách takzvaně připraveno, ale ono se to když tak jakoby potvrdí v nejbližších minutách, ale myslím, že jo, že jo.
1: Já myslím,
0: světilka, šavličky a tak dál. Dobře, zase o něco blíž víkendu, jako ve čtvrtek ráno s rádiem Čas, takže jenom takové to startovné, než se rozkoukáme. Lenča Líšková.
1: Radím Sebeslav Bednář.
0: Tři ty, které milujete. Čerstvé zprávy má dneska kolega Martin Fabík.
1: Já si myslím, že to na nás málo svítí.
0: Ne, to jsem zkoušel.
1: Fakt?
0: Zlobí, no.
1: Zlobí. Tak to nám zlobí světlo, tak možná nebudeme vidět. Nade mnou
0: jedno světilko, ale všiml jsem si, že jeden čas jsme nechávali tam to pro změnu, to zadní. Mělo tenhle ten stejný level a dokonce si nepovšiml ani jako náš Rejža, jo, který nás zabírá pro televizi Relax. Jo.
1: Tak to je v pořádku, takže dneska nám to v podstatě v tom šeru bude mimořádně slušet.
0: Já jdu ještě ty šavličky tak trošku jako pokroutit, ale vím, zkoušel jsem to tak schválně, uvidíme. Jo. Čerstvé zprávy?
1: Ano.
0: Čtvrteční ráno, co je nového?
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují.

0: Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu Cikie 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Kopřivnici v ulici Pabla Nerudy. Kvůli stavebním pracím je zde uzavírka. Dále buďte opatrní na Olomoucku v oblasti Želeč poblíž Chválkovic u Hané. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Policisté v Česku při kontrolách stále častěji využívají drony. Přestupek dokážou odhalit i na stovky metrů daleko a pořídit z něj důkazní záznam. Na jižní Moravě je policisté nasazují například u křižovatek nebo při odhalování zakázaného předjíždění.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava bude patřit vědě. Koncem září se uskuteční Noc vědy, která nabídne pokusy, workshopy, přednášky i zábavu pro celou rodinu. Zapojí se 7 ostravských institucí, které otevřou své laboratoře a další zajímavá místa. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také první kvantový počítač v Česku. Brněnský dopravní podnik spustil novou kampaň Šalina pro všechny. Ta má upozornit na nevhodné chování cestujících v MHD. O vtipnou podívanou se postarali herci divadla Husa na provázku. Více nám prozradila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
2: 4 videa se postupně objeví na sociálních sítích dopravního podniku města Brna a v LCD monitorech v našich vozech. Každé z nich se zaměřuje na jednu konkrétní situaci. Na jídlo ve vozech, hlasité telefonování, hlasitou hudbu a nebo třeba přepravu zavazadel. Herci v nich ukazují, kam až by ty jednotlivé situace mohly zajít, kdyby se chování jednotlivce stalo pravidlo pro všechny.
0: Rádio Čas, sport.
1: A fotbalový víkend nabídne zajímavé zápasy. V šance Národní lize přivítá Kroměříž v sobotu SFC Opavu. Utkání proběhne na stadionu Jošky Silného o 17:30 večer. Ve stejný den se v šance lize utkají Zbrojovka Brno s Artisem Brno. Hrát se bude od 15 hodin v Šipex aréně. Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia.

0: které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo, s rádiem Čas a čtvrteční pohoda startují. Lení, máme tady půl minutku, zvládnu uhádnout, kdo má svátek, nebo radši nemám pouštět pod kres?
2: Já myslím, že klidně zvládneš.
1: Dobře, tak jo, vydrž.
2: Krásné ráno
1: hity,
2: vám všem.
1: Které milujete, Whitney Houston připravená, Lení a ty rač.
2: A dneska má svátek žena a jmenuje se Irma. Já nevím, jak ti mám poradit.
1: Jo, takhle.
2: Já nevím, já jsem normálně hledala i slavné ženy Irmy a prostě nevím, fakt nevím.
1: Jenom se tak vždycky vybaví, ale nevím, z čeho teta Irma, ale
2: teta
1: to je tak všechno,
2: Irma.
1: Že jo, ano. Víme z čeho, nebo taky
2: ne.
1: Ti to povědomé?
2: Ne, ale já jsem, kdysi dávno jsem se starala o koně a ten se jmenoval Irma.
1: Což bych asi neuhádl,
2: tak.
1: To je pravda. Tak jo, holky, paní, slečny, krásný svátek.

0: Jeden za druhým, hity, které milujete a pomalu se rozkoukáváme čtvrtkem. Čtvrtek 10. září s Lenčou a Radimem kalendář ozdobilo jméno Irma.
1: Krásné dobré ráno, no a my jsme tady zmiňovali v tom prvním vstupu, že nám nějak něco říká slovní spojení přijala teta Irma.
0: Ano, to prostě vyskočí z podvědomí a člověk neví, o co go.
1: A to je fakt tím, že je tak brzo ráno, že mi to nedošlo, protože to je výraz, který označoval příchod ženských dnů v seriálu IT Crowd, který já absolutně miluju a zbožňuju a zrovna tenhle díl taky teda.
0: Pánové se obávali, že kolegyně Jen bude mít takové ty šílené projevy konec konců.
2: A jaké máš dny? Víkend?
3: Ne.
2: Ne, tak tobě jezdí na víkendy?
4: Psi.
3: Nebo taky barvím vejce.
2: Velikonoce nejsou.
4: Posy.
3: Jsem jaksi mimo provoz.
2: Jsi mimo provoz?
4: Posy.
3: Dala jsem se ke komunistům.
2: Někdy mají pádné argumenty.
4: Meč! Biologie, mosy, první lekce z biologie.
2: Jistě, jo.
1: No a oni v té kanceláři se s tím snaží nějak vyrovnat, protože přece jenom z Jenna není úplně k vydržení a nakonec to dopadne tak, že začnou mít všichni stejné příznaky, i když je to veskrze mužská kancelář.
0: No, prostě teta Irma se vžila, dostala se pod kůži a takhle se pozná klasika, no, o tom to je.
1: Extrémně vtipné, doporučujeme pro dlouhé zimní večery seriál IT Crowd a jako všechny díly za mě pecka.
0: Ono to má různé významy a výrazy a podobně, nikdy jako se to vůbec nepopisuje, já to zase myslím, že mezi partnery by mělo. Mám jeden ze života?
1: No tak řekni.
0: Tam, kde jsem se narodil, jakoby, jo, protože někdy je to
1: Opavě.
0: Velmi decentní, ano, na Opavsku a podobně, tak se říká takový ten výraz i, já to musím říct, krámy.
1: Jo, prostě, to podobně. Nemám moc ráda. No.
0: Říká mi takový drsnější, no. Pak jsem miluju i jiné, ale v každém případě v době, kdy nám bylo takových těch náct, jsme se potkali venku ještě s kamarádkou, no už jako těch přes 15-16 let a bylo to v létě. Ona říká, Ježiši Kriste, a co? A byla se svou láskou, novou láskou v Opavě na Stříbrném jezeře, jak se u nás říká, na Sádráku, právě v době tety Irmy, řekněme kulantně, jo. Takže tam prostě přišli a ten její partner tam jako rozložil deku a hned jako běžel do té vody. Říká, pojď. Ona říká, ne, dneska ne. Říká, pojď, tak jsem skočil. Říká, již ta voda je teplá, neboj se, pojď. Ona říká, ne, dneska ne. Ježíš, tady nikdo není, když tak já tě budu držet za ruku. A přemlouvali už asi půl hodiny, když to přeženu. A ona říká, ne, mám krámy. A on řekl, já tady mám taky věci, to nikdo neukrade. Takže tak, no, to je zase krása češtiny a podobně. No.
1: Ano, a to je krása toho mužského světa.
0: Tak jo, tak takhle jsme popřáli k svátku dneska. A
1: začínáme v podstatě z ostra, takhle 10 minut po 6. hodině ranní.
0: Život sám, jen s rádiem čas.
5: Když si jen tak jdu

0: věcí.
1: Rádio Čas, mimochodem, kdykoliv a na jakékoliv způsoby, třeba i online na cazradio.cz nebo napříč republikou i digitálně, DAB+ a tak dále, a tak dále.
2: Pohodové dobré ráno, co pak teď je? Teď máme horoskopy, myslím,
1: horoskopy,
2: v plánu.
1: Koukal jsem, Milan poslal 10.9.2026, takže ti, kteří jsou schopni vnímat teď kolem 6:45, tak si můžou dát první várku.
2: Včera měl Milan dobrou náladu, tak jsem zvědavá, jak to bude dneska.
3: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Čtvrtek bude o něco dramatičtější než den předchozí. Hvězdné aspekty solárně vítané sice stále převažují, což je příjemné, nicméně se přidávají tlaky spojené s náhlými změnami destrukčního, avšak pokorkového charakteru, emoční výbuchy, sklon k nerozumnému myšlení, mluvení a tak podobně. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozi se mohou spolehnout především na svou intuici. Pány budou řešit své finance, aby ti mají naději na profesní úspěchy. Lvi se mohou častěji dostávat do spodů milostných. Berani budou bojovní a akční a střelci by měli být skvělými a pozitivními společníky. Jírům se bude dařit zejména v komunikačních aktivitách. Hradci mohou být nervní a podráždění, a ryby budou velmi citlivé až přecitlivělé. Vodnáři mají šanci na snadné zisky či intenzivní erotiku. Báhám by mělo vycházet vše nad stáhnou a blíženci se mohou zamýšlet nad zásadními životními změnami. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Rádio Čas.

0: jsme dři stali mimo záznam, mimochodem dobré ráno z rádiem Čas a nedomluvili se, protože jako máme co pokrýt, ale co z toho teď dáme?
1: Co teď budeme dělat? Mohli bychom začít tím, že posloucháte Dio Čas?
0: Ano, přesně tak. Řídíme se mikrofonem, tentokrát na mé straně. Lenča má pravda ještě jakoby o stupiněk ušmudlanější, ale zatím jí drží všechna písmenka a některé paprsky našeho sluníčka časáckého. Mluvíme jenom o výzdobě, o takovém tom plivátku, který je kolem mikrofonu.
1: Ano.
0: A mi odpadávají od včerejška písmenka, než jsem myslel, že jedno písmenko, konkrétně A, jsou muší křídla, ale bylo to Ačko. Včera jsem ho zachránil, ale dneska už není.
1: Už není.
0: Není.
1: Není Ačko. Teď už je jenom Dio Čas a za chvilku bude Dio Čas.
0: Ale naštěstí kamery zabírají tu správnou stranu, která je taková, jako ještě sluníčko je sice trošku ostříhané, ale je to Radio Čas.
1: A je celá upatlaná.
0: No, je to takové to koní.
1: Co kdybychom se podívali třeba do Anglie?
0: Zkus, taky něco mám.
1: Máš?
0: A ty máš koho, co?
1: Co Meghan...
0: Anglie? Ne, počkej, já nevím, jestli mám Anglii, ale ne, mám pocit, že to byla Itálie. No,
1: Meghan Harry?
0: Ne, tak to se nechám překvapit.
1: Ti se vrátili do Velké Británie, to tady víme, bylo to s velkou pompou, nebo spíš jako, že všichni o tom věděli, protože prý chtěli děti dát na školu. A nám to bylo takové nějaké jako podezřelé, že... O čem to je, ten návrat? A trošku se spekulovalo o tom, jestli se třeba nenapraví a nenarovnají vztahy s královskou rodinou.
0: To byla tvoje teorie.
1: To byla moje teorie.
0: To byla tvoje teorie,
1: protože
0: no.
1: Já jsem romantik, já jsem si říkala, že by lidi na sebe měli být hodní.
0: Mm-hmm.
1: A v rámci rodiny, chápeš?
0: A už víme teda?
1: Tak víme, že úplně to neprošlo, protože dostali dopis od krále Karla III., kde jim bylo výslovně připomenuto, že jsou pouze civilními občany a nemají na právo vůbec na nic.
0: Jak jsme se to dozvěděli?
1: Z internetu.
0: No ne, ale ne, to nemyslím, jako kdysi pátrala, ale chápeš, jako bonzli to oni, že tak jako ten dopis přišel, nebo cokoliv jde z té královské kanceláře, tak se vlastně musí oznámit tomu světu, jako tak to
1: oni
0: myslím.
1: Oni mají svoje mediální domy a PR kanceláře.
0: Jo, a oni to tak jakoby, to znamená jako ten, dejme tomu Westminster a podobně Windsor vlastně
1: ano.
0: Řekl, vydal tu zprávu. Řekli jsme jim jakože,
1: ano.
0: Vítej, ale girl.
1: Vlastně ano. To vydali veřejně, ano, přesně ano, tak to je. Tak,
0: no.
1: Tak vítejte doma, že? Ale nic nedostanete.
0: Tak možná je to takové zdravější povětří, že jo, potom Los Angeles vyprahlém, tak prostě chtěli trošku nějakou sem tam mlhu, deštěvou kapku a děti vidí taky zelenou trávu a tak dál, no.
1: Ty jsi taky romantik.
0: Cože?
1: Jinak teď se jedná o tom, jestli dostanou státem placenou ochránku. Takže tak.
0: To by se jim líbilo, že?
1: No, a tak já vím, že oni to řešili i v té Americe. On, jako, to zase chápu, že není úplně dobré nebo úplně příjemné být jako veřejnou osobou a
0: ne,
1: nemít jako
0: chápu,
1: nic. Jo.
0: Ale jestli chápu dobře ten začátek, tak no. Ti dva, když odcházeli, tak vlastně sami se rozhodli odejít.
1: Oni chtěli,
0: jakoby, a být těmi jakoby privátními osobnostmi. Říkám to správně.
1: Ano, to bylo jejich přání a přece k tomu byla ta velká aféra, kdy oni mluvili o tom, co se jim dělo za příkoří v Královském paláci. Mm-hmm. Viděl jsi dokument?
0: Jo.
1: Já taky, uh-huh. Jak bydleli v tom domečku a chtěli jenom klid.
0: Uh-huh.
1: Co je? Ty tomu nevěříš?
0: My vám pustíme hezkou písničku a budeme si s Lenčou povídat.
1: Ty tomu nevěříš?
0: Přesně řečeno, budeme debatovat a křičet, ale nebojte se, na kamerách budeme vypadat úpravně. Takže můžu?
1: Jo.
0: Tak já ti něco povím.

0: Za 5 minut, 6:30, Lenča Líšková.
1: Radim Sobislav Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo, a dneska, to jsem zvědav, počká, se podívám na Facebook, jenom nebudu to číst, ale dobře, tak moc se vám nechce, uvidíme, co WhatsAppoví, ale ptáme se vás na věc opravdu ze života a řekl bych, že to jsou opravdu dvě skupiny lidí. Zkrátka, jestli byste si uměli, nebo dokonce někdy jste to udělali, říct o zvýšení platu. Jestli znáte svou cenu a někdy jste poprosili šéfa nebo ty nadřízené, hele, myslím, že mám navíc, tady co se týče jakoby výplatní pásky, tak na to se vás dneska ptáme.
1: Ano, já jsem si tak říkala, jestli jako, že bychom si to vyzkoušeli v praxi.
0: Mm-hmm. A potom posluchačům řekli, jako jestli si umíme říct nebo ne, jo?
1: No ne, takže bychom mohli třeba zavolat Marťovi, víš, když jsem mu šéfovi. Mm-hmm. Ale voláš ty.
0: No ne, počkej, to znamená v překladu říkáš, že ne?
1: Že to neumím?
0: No.
1: Moc ne.
0: Já ne?
1: Moc ne, no.
0: Já ne? Já se jako párkrát jsem se nechal překvapit a jednou nebo dvakrát, když byl nějaký rentonoc, ale jakoby, jo, teď se bavíme o řádu 20 let, když mi něco nebylo jasné, tak jsem se doptal, aby byly strany, ne, vůbec ne.
1: Jako já to umím ve chvíli, kdy mě něco tlačí, že to jako nesedí.
0: Aha.
1: Tak to jo, tak to mě jako nedělá problém se ozvat a říct, hele, jako pojďme s tím něco udělat, ale tak, že bych přišla a řekla, hele, já si myslím, že jsem tak dobrá.
0: Nebo naposledy jsme si povídali před rokem tak, a je čas s tím něco udělat, jo, a podobně.
1: Tak to úplně neumím, no. Ale jsem zvědavá na vás, na naše posluchače, protože to by mě zajímalo, jestli máte nějakou fintu nebo něco takového, protože jsem i četla nějaké návody, jak si říct o zvýšení platu.
0: Mimochodem z těch prvních vlaštovek, těch málo, co je na Facebooku, Rádia Čas, hoď tam první. Jo! Ježíši Kriste, pardon, no nic, no.
1: Marečka,
0: ne, to by bylo zase seniorský odskok, jeď.
1: Dobře, tak já řeknu Marečka, potom si seniorsky odskočíme, jo. Mm-hmm. Mareček píše, ne, neumím, naštěstí u nás se to valorizuje nějak samo a znám firmy, kde když si někdo řekl o přidání, tak dostal letenku. Wow. Mm-hmm. Až tak, jo.
0: No, tak jasně, to vždycky záleží.
1: Co to je za firmu?
0: Vždycky je to o lidech.
1: Tak vždycky můžeš říct ne, ne.
0: Někoho to urazí.
1: Ale.
0: No tak ježmara, Lení, to jsem nebyl já jsem tu výplatu nedával, pro boha, ale. Diskuze Harry a Meghan a teď tohleto, pro boha, budeme po každém vstupu diskuzi.
1: Dobře, takže to byl jeden komentář, samozřejmě pište na Facebook, na WhatsApp 7766 12 800. No a Ráďo, já chci teď tvůj seniorský odskok, co ti napadlo k tomu?
0: Já jsem si zapl WhatsApp, protože právě chceme, abyste napsali, nebo třeba namluvili audio taky, a je tam ještě jakoby jeden věm z našeho úvodního vstupu, protože my jsme přáli Irmám.
1: Ano.
0: My jsme přáli Irmám, tobě se vybavila, nebo takhle, mi to bylo taky povědomé, že jo?
1: Teta
0: tobě
1: Irma.
0: Se vybavila klasika z ITáků, IT Crowd a podobně. A píše, počkejte, ať jsem úplně přesný, jo, mám pocit, že to bude Hanka, České Budějovice. Teta Irma je jedna z dvojčat, sester od Marge ze Simpsonů.
1: Jo!
0: To je Petty a Selma. Jo, ale počkej, to byla...
1: Počkej.
0: Ne, počkej, to byla Petty a Selma, ne? Ještě jednou, jedna z dvojčat, sester od Marge Simpsonů. Ne, to byla Petty a Selma.
1: Počkej.
0: A nebyla tam jiná teta Irma v Simpsonech?
1: No nevím.
0: Ne, Petty a Selma stoprocentně, tak nejsem hůl.
1: Já se musím podívat. Tak počkej, já jsem si tady našla nějaký... Jako výpis postav, jo? A tady podle obrázku Petty je jedna... Druhá je Selma.
0: Ano, přesně tak.
1: A kde je zvočko?
0: A když se zeptám, dívejte se, co děláme pro vás v přímém přenosu, jo? Existuje v Simpsonech, Simpsonech postava jménem Irma? To, že vy nás úplně svádíte z cesty. Hledá dlouho, neexistuje žádná významná postava a podobně, jenom pár
1: Petty
0: hostujících
1: a Selma.
0: A podobně. No, jasně. Mm.
1: Co jsem se zapotila. Ale normálně jsem to málem zbaštila. Už jsem řekla jo, protože jsem nevěděla, jak se jmenují ty dvě.
0: Stejně to zvláštní, protože jako já scénu z IT Crowdu nebo tuhle jsem neviděl.
1: No.
0: A přitom mám tu Irmu pod kůží.
1: Jo, to je skvělý díl, to se hodně vžilo.
0: Jo, ale nemám to ani spojené, víš, co to znamená v tom seriálu. No. Takže...
1: Ale v Simpsonech to byla Petty a Selma a vy nás teda probouzíte takhle po ránu.
0: No, v každém případě přesně tak, žijeme to společně, i ty chyby jakoby nacházíme společně. Hanka už píše, tak Hani, doufám, že to
1: tak
0: bude Hani, omluva.
1: Šupky dubky.
0: No ne, tři tečky, já potřebuji něco přečíst a podobně. A zase Hanka, nejhorší je, když se člověk zaměří na ty tři tečky.
1: Ano.
0: Tak sorry, je to přítelkyně, jo takhle, prý je to přítelkyně i mistra Bína, jo a podobně, Irma, že byla. A to už jsou takové ty paměrky a tak
1: dále. Já vám to moc nevěřím teďka.
2: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
3: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
2: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
3: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, megazipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
10: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásný nový den s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. Samozřejmě v celou čerstvé zprávy o víkendu spousta typů, kde se dobře bavit, ale jeden máme pro vás bonusově, protože tak jako to by bylo, aby si Lenča neprosadila, ale v tom nejlepším slova smyslu své rodiště.
1: Ano.
0: Já se spíš zeptám jinak, Leni, protože my budeme zmiňovat Brno a takzvanou novou zbrojovku. To je to místo určení, kde se už brzy budete dobře bavit. To máš nastudovanou, je tam fajn, doporučila bys tohleto místo, nebo vlastně člověk, jako i když je rodák, tak jako neobjevil, že jo, všechna zákoutí, tak to myslím.
1: Já už v Brně delší dobu nejsem, jako nějak na bydlení a podobně. Já si pamatuju ještě starou zbrojovku, kdy se udělala, a bylo zajímavé, že ten areál té zbrojovky, tak on byl vždycky kulturní, že tam fakt se dělala naprosto skvělá kultura, naprosto skvělé akce. Nová zbrojovka si myslím, že nebude výjimkou a je to naprosto kouzelné a úžasné místo, takže rozhodně zvu. I když jsem tam nebyla, v nové.
0: Ti, kteří byli, už ví, protože to bude pátý ročník, ti, kteří nebyli, tak co by si ty sama představila pod výrazem nebál?
1: Tak já bych si pod tím představila tak trošku bál, trošku party, trochu cirkus a trochu art.
0: Ale to je úplně přesně. Já když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, že to bude bál, ale trošku jinak, takže vlastně de facto oba máme pravdu. Tak Lení, prozraď nám, co by rodačka blíž.
1: Vypadá to naprosto geniálně. Je to akce každoroční právě na nové zbrojovce a můžete se tam těšit na spoustu muziky, spoustu umění, akrobacie, různých vystoupení. Dokonce tam mají i open mic, že ten program tvoří i lidé, kteří přijdou na ten nebál. Do toho spousta úžasných drinků, občerstvení, prostě vypadá to jak nějaké umělecké dílo, jenom samotný ten večer. Úžasná.
0: Já bych řekl v podstatě, pokud chcete vypnout, tak je to úžasné, hlavně už se to blíží. Začínáme, a to se mi hodně líbí, jo, konkrétně v hale 76, tady ještě jednou nová zbrojovka, no a začne se v sobotu v 18 hodin a jede se až do rána, ale doslova až do rána, v neděli kolem 4. hodiny ranní, jako ta pomyslná stopka, i když kdo ví, jo?
1: A my teda hodně doporučujeme podívat se na webovky nebal.cz, kde mimo jiné můžete koupit i vstupenky a pozor, poslední jsou v prodeji, takže neváhejte. A opravdu, jako, myslím si, že je to takové, že zažiješ umělecké dílo na vlastní kůži.
0: A ještě se přitom pobavíš.
1: A ještě v Brně.
0: No. Prosím vás, pokud jste schopni po ránu vnímat naše webovky, to jistí, tam si taky najdete cazradio.cz a dobrou zábavu.
2: Kritiky, které milujete. Radio Čas.

0: Naši milí, jinak krásné ráno s rádiem Čas. Já jenom připomínám otázku pro tento den, trošku sondujeme. Jestli byste si uměli říct o vyšší plat, nebo jestli si říkáte pravidelně, takže klidně se nám můžete k tomu vyjádřit. I když zatím konkrétně na WhatsAppu to vypadá, že se ptáme na tetu Irmu. Jo? Zmínili jsme, protože dneska je v kalendáři Irma, fenomén teta Irma, už víme, jakože hlavně tedy ze seriálu
1: ITáci.
0: Ale máme tady i další zprávy, počkat. Nebyla ve Flintstonových a zpráva poté. Ne, tak tam byla Velma. Ona to byla Velma, že? Pokud se nepletu. Velma
1: ano,
0: dokonce,
1: ano. Ano.
0: Jinak, já mám jméno Irma neodbitně spojené s pratetou Irmou ze Sabriny, mladé čarodějnice. A na to jsem koukal. To byla taková ta nekompromisní vůdkyně rodu Spelmanů, nebo Spelmanů a zaklela koukoliv za nejmenší prohřešek. Jo, pamatuju si. Honza Kopřivnice. A někteří prostě vůbec nikde nepsali a jako...
1: Ale to je úplně krásné, jak ta Irma nás provokuje a mně se líbí, jak, jak jako vlastně kolem toho podle jména a zatím vzniklo nejvíc nedorozumění, kde všude jsme si mysleli, že je.
0: Ano, třeba Selma a Petty ze Simpsonů a tak dále.
1: No, tak prostě Simpsoni, Flintstonovi, ale opravdu ne, ale myslím si, že ty ten seriál Čarodějka,
0: Sabrina,
1: tam jo,
0: rozhodně tam jo. Ona se tam objevovala jenom někdy totiž, tak. Ta tetička. No, v každém případě my vás taky odměníme za to, jak jste úžasní a žijete to s námi i dneska a dokonce ještě tak v zuštěné podobě, protože bude i host, jo, po 8. hodině, tak máme 3 kola časovaných hodin. O co se hraje, Lení?
1: Dneska tady máme poukaz v hodnotě 500 korun na e-shop ventobohemia.cz.
0: Všechno víte podstatné, kdyby náhodou ne, mrkněte, ale kromě jako drobných sladkostí je tam vlastně prakticky všechno pro domácnost, ale hlavně pro očistu opečovávání těla vašeho i vašich miminek. Hmm. Jednoduchá otázka, jenom důležité dovolat se ve správném pořadí. Lení, určitě si pořadí.
1: Dáme 4. v pořadí.
0: 7766 12 800, volejte právě teď.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Rádia Čas.
1: Tak uděláme malou...
2: Nebylo, já jsem se tak těšila.
1: Teď jsem úplně myšlenkama jinde, prosím tě. Tak za hodinu možná na Rádio Čas. Ale nebudu. Co chce Lenča, to se dozvíte až po 7. hodině.
2: Tak to mě teďka ale mrzí.
1: Ne, teď jsem se úplně, ale fakt jsem se odpojil, jo. Mimochodem, měli bychom někoho uvést. Linka Rádia Čas, už tady nejsme sami. Šárko, slyšíme se, dobré ráno.
3: Ano, dobré ráno.
1: Tak dovolala jste se ve správném pořadí. Jak se vstávalo do nového dne?
3: No, tak já stávám brzo, tak mi se stává, se na to zvykla, no, prostě.
1: Výborně, jo, přesně tak, zvyk je železná košile. My se dneska ptáme všech, tak ať se jenom trošku jako rozmluvíme. Řekla jste si někdy sama o vyšší plat, nebo to necháváte spíš na těch nadřízených?
3: Ne, neřekla.
1: Já vám rozumím, přesně. Tak teď jde aspoň o tu 500, připomínáme všem nákup na e-shop.ventobohemia.cz. My ty otázky máme připravené až do víkendu, aktuálně jich 6, tak si vyberte, 1 až 6.
3: 4.
1: 1, 2, 3, 4. Šárko, které zvíře je při běhu nejrychlejší na světě?
3: Leopard? Gepard.
2: Tam je nějaká nápověda.
1: Šárka začala mutovat.
3: Gepard?
1: Tak co? Se dohodněte, rodinko. Poslední jste řekla gepard, no. Jeden tam šeptá, druhý tam křičí a...
2: Na koho to hodíme?
1: No. A nakonec je z toho výhra.
3: No vidíte.
1: Děti,
3: manžel pomáhají.
1: Krásné. Ne, tak to je krásné, jako, hlavně asi předpokládám, kluci se to teď asi učí v téhleté době a fakt jako teda klobouček, nevím, jestli bych to dal já.
2: Jste dobří, opravdu.
1: Já bych dal nějakou rychlou kočičku, ale jako geparda bych možná netypoval.
2: Takže tak. Moc gratulujeme, ale vypadá to, že vzhledem k tomu, že vaši výhru teďka slyšela celá rodina, tak to budou nákupy pro rodinu, předpokládám.
3: No, pro rodinu, ano.
1: Potom si dáte produkty Nibo, Mítu a už si tak nakoupíte. No. Pozdravte je všechny a ve škole ať se daří. Mějte se.
3: Děkujeme, nashledanou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas.

0: opravdu jako znáte svou hodnotu a poznáte ten správný čas, jako kdyby už by to asi mělo být trošku víc. No. No.
1: A třeba to poznáte i podle toho, jak jste spokojení, když vám ta výplata přijde na účet. Znám i stavy, kdy, jako ne tady, jo, ale znám i stavy, kdy fakt je to spíš na konci toho měsíce zoufalství než radost. A teďka právě tuhle situaci řešil můj Marťa a měl to strašně hezky připravené.
0: Jakoby tu řeč, jo?
1: Fakt, ale jako já jsem z toho byla úplně, já bych mu dala všechno, že? Ale jakože byla jsem z toho úplně nadšená, jak on k tomu přistupoval analyticky, takže si v podstatě vzal nějaká data, jo, jak rostly platy, že jo, v čase a podobně, a potom nějaký přínos pro firmu a podobně, a myslím si, že jako měl to fakt jako hezké, vyňuňané. Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi, jo. Chápeš? Že tam řekl i ty důvody, a to si myslím, že je důležité, jenom
0: máš,
1: kdyby tak někdo o tom uvažoval.
0: Mě ráda?
1: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
0: Dobře, tak nic.
1: Ne, mám tě moc ráda, povídej.
0: Zmínil při té žádosti, že žije s tebou? Ne, tak hej, protože...
1: Ne, ale kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
0: Já myslím, že šéfuje firmu. Za 4:07, dobré ráno, Moravo.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
11: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Českém Těšíně v ulici Ostravská. Stala se tady nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na Zlínsku v Uherském Hradišti v ulici Třída maršála Malinovského. Osobní auto se střetlo s dodávkou, hrozí omezení provozu a pozornost se stále vyplatí na Olomoucku v oblasti Želeč poblíž Chválkovic u Hané. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Hasiči v Česku od poloviny ledna do konce srpna kontrolovali požární bezpečnost v barech, klubech a na diskotékách. Zaměřili se hlavně na únikové cesty a to, jestli se lidé v případě požáru dostanou bezpečně ven.

0: problémy našli téměř při každé kontrole. Podle televize LTV Plus šlo nejčastěji o únikové cesty, hasící přístroje nebo nevhodné využití prostor. Kontroly probíhaly především kvůli událostem ve Švýcarsku, kde na Nový rok hořel bar.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava spustila nový web pro řidiče. Na jednom místě tam najdou ceny parkování, map

aby se na něj mohla přidat také další parkoviště ve městě. Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálního podnikání. Zavázá se k tomu v memorandu, které má znevýhodnit

0: poradenství Eva Knajblová.
1: Sociální podnikání pomáhá lidem se znevýhodněním najít uplatnění na trhu práce a současně posiluje rozvoj místních komunit. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj může podílet na projektu, který bude rozvoj sociální ekonomiky v našem regionu dále podporovat. Jeho hlavním cílem je podpora rozvoje sociální ekonomiky, uplatňování nové legislativy a profesionalizace sektoru sociálního podnikání.
2: Rádio Čas Sport.
0: Frýdek Místek v sobotu doma přivítá Berany Zlín. Zápas Maxa Ligy v hale Polárka začne v 5 hodin odpoledne. Ve stejný čas se hraje také v Přerově, kde domácí Zubři nastoupí proti AZ Havířov. Utkání se odehraje v Mayo Aréně. Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pozdravy za tým Rádia Čas, krásný nový den, někomu možná dobrou noc, čtvrtek 10. září, dneska si hodně povídáme o penězích, o práci, o tom tedy, jestli si dokážete říct o vyšší plat, tak já to vezmu z té druhé stránky, to zaujalo pro změnu mě, mimochodem Lenča radím s vámi, podobně, já jsem teď koukal na Lenču a jsme zapomněli, jako že jste tady s námi.
1: Krásné ráno.
0: O tom kurýrovi z Itálie jsi slyšela?
1: Jenom jsem viděla nadpis.
0: Titulek. Tak já ti k tomu řeknu ten příběh. Dlouholetý pracant bez jediné poskvrnky odvezl, zavezl, vždycky přivezl autíčko i sebe a tak dál. A někde cestou zpátky už do skladu, když měl všechno vyřešené, tak narazil prostě, asi viděl prostě někde na cestě, myslím, že to byla jeho známá, jo. Tak ji přibral a 15 minut s ní jel, potom ji asi vyhodil tam někde, kde potřebovala a podstrženo sečteno za to dostal výpověď. Že to jako narušení firemní morálky a teď takové věci kolem toho. Pán to chvilku zpracovával, dal to k soudu, soud řekl, no tak pravda, jako nemělo by se to dělat, ale to jste trošku přepískli, takže samozřejmě musí jakoby dodat všechny peníze zpátky, o které přišel za ty jako týdny, to drancování se po soudech a podobně a zpátky musí obnovit smlouvu. Jediné, a to je takové, jak jsem si hekl před celou, než jsme úplně začali, jedině já si říkám, jako jestli by mě potom jako měla radost tam pracovat, když vím, co si teď o mě myslí nadřízení, jo? A možná někteří kolegové. No, doufám, že kolegové by to pochopili.
1: Tak já myslím, že kolegové
0: by to... jestli to taky neudělali. Já totiž nevím, jak ho... Já
1: jak jsem na něho přišli.
0: Ano, přesně tak. No.
1: Oni jestli mají někdy GPSky.
0: Nemají ty kamerky vepředu přece,
1: může být,
0: které zabírají? Aby řekl, že to letat, ne?
1: I GPSky bývají v autech, ale
0: on nesil já cesty.
1: No, tak já vím, ale já nevím, tak jako... Někdy přijde, že některé ty firemní kultury jsou jako natolik svázané, nebo že už to není jako o lidech, ale že jsou ti lidi potom jenom jako šroubky v nějakém systému. A je to hrozná. Já jsem ráda, že to dal k soudu. To je
0: po 11 letech v jedné práce, kdy neměl jediný prohřešek a podobně.
1: A to je to. Já vím.
0: Takže jen tak, no,
1: kolik lidí zasvětilo svůj život práci pro nějakou jednu, já nevím, velkou firmu, něco, mysleli si, že prostě nějaký vděk za práci a tam to nikdy nepřijde, no.
0: No, tak prosím vás, pokud jí máte, klepeme na dřevo a jsme rádi, protože jako přece jenom, i když si občas zabrumáme, tak jsme rádi, že tu práci máme. A pokud si říkáte, jako že už by to chtělo nějaké ty penízky navíc, tak dneska sondujeme, jestli si o ně regulárně umíte říct, anebo třeba 40 let čekáte, než si vás šéf všimne.
1: Ano, jedná se o zvýšení platu. Pište na náš Facebook a taky na WhatsApp na 7766 12 800.
0: Hezký nový den.
2: Snídaně hotová. Úsměv připraven. Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim a Lenka na Rádiu Čas.

0: Zlatí jste, Petr, WhatsApp, rádio a čas. Dneska jsme totiž přáli k svátku Irmám. Zmínili jsme i výraz, který nám byl povědomý, teta Irma. A teď jakoby víme, že se určitě objevila v seriálu Ajťáci, jo, IT Crowd. Ale teď potom, Petr píše, je to první, co k vám píšu, ale řešili jste otázku, kde je známo jméno Irma. Jestli se nepletu, tak Irma vařila knedlíky, ale byly z toho noky ve filmu Pelíšky. My jsme dohledali pravdu, nicméně v 7.11 Petr píše, tak bohužel, googlil jsem a nebyla to Irma, ale Vilma. Tak nic, zlatý je.
1: Mně se to úplně, ale jako já jsem z toho nadšená, protože já jsem ráno, když jsem se dočetla, že má svátek Irma, tak jsem chtěla dát Ráďovi nějakou nápovědu. A schválně jsem googlila a hledala nějaké známé Irmy. A fakt jsem nemohla skoro nic najít, jo. A úplně mě to tak jako štvalo, tak jako naše posluchače, nebo tak nějak mě to jako zvedalo ze židle, jako naše posluchače, kteří se snaží najít nějakou známou Irmu, aspoň v nějakém seriálu.
0: Hodně si pletete, ale pozor, to žijeme všichni společně, no. Irmy a Vilmy, mimo jiné i Velmu teda z Flintstoneů. A už je tady dvakrát dokonce zmínka, jednak od Nicole a jednak taky od Evy, holky, díky moc, jestli nebyla Irma v účastnících zájezdu. Já znám z účastníků fragmenty, jo, někdy i delší pasáže, ale ne v kuse, takže jakoby věříme vám, protože dvě nezávisle na sobě, to na tom asi něco bude.
1: Tak tam možná jo, tam možná jo. Každopádně Irma je zatím za mě z kalendáře nejdobrodružnější jméno.
0: A nejdiskutovanější na rádiu tak, čas, ano, tak, přesně tak.
1: Ale děkujeme, že fakt jako tak, reagujete.
0: Krásný svátek přejeme a teď prosím vás, seběhněte se, protože my máme po 8. hodině hosta, takže jako s dovolením vynecháme horoskopy, ale ne, teď si je můžete dát, je 10. září a Milan Gilnar v plné a velmi upřímné polní.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Vrtek bude o něco dramatičtější než den předchozí. Hvězdné aspekty souladné vítané sice stále převažují, což je příjemné, nicméně se přidávají tlaky spojené s náhlými změnami destrukčního, avšak pokorkového charakteru, emoční výbuchy, sklon k nerozumnému myšlení, mluvení a tak podobně. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozi se mohou spolehnout především na svou intuici. Pány budou řešit své finance a býti mají naději na profesní úspěchy. Lvi se mohou častěji dostávat do spodů milostných. Berani budou bojovní a akční a střelci by měli být skvělými a pozitivními společníky. Jírům se bude dařit zejména v komunikačních aktivitách. Raci mohou být nervní a podráždění a ryby budou velmi citlivé až přecitlivělé. Vodnáři mají šanci na snadné zisky či intenzivní erotiku. Váhám by mělo vycházet vše nad stáhnou a blíženci se mohou zamýšlet nad zásadními životními změnami. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Už jsme tady. Hity, které milujete s malou dramatickou pauzou. Lenča a Radim, 7.21 a pohodový čas s rádiem Čas.
1: Pohodové, dobré ráno. Dneska se vás ptáme na to, jestli si umíte říct o zvýšení platu.
0: Kde všude mohou naši posluchači přispívat, Lení?
1: Na Facebooku samozřejmě a taky na WhatsAppu na 7766 12800, kde jsme úplně nejšťastnější a nejvděčnější za vaše hlasovky.
0: Nicméně vzali jsme i mikrofon a trošku zasondovali v ulicích Moravy a Slezska, tak sválně, umíte si říct nebo ne?
2: Většinou v průběhu roku tak jako koukám, co lidi, a podle toho se potom rozhodnu.
3: Někdy nasměřovat se tak jako zeptám. Ptám se, raději ptám.
4: Umím.
5: Ne, nikdy.
6: Nemusela.
4: Jsem nikdy nevyzkoušela, nikdy jsem neměla odvahu to riskovat.
7: Ano, vyzkoušela.
8: Asi dobrý.
9: Někdy ano, okamžitě.
10: Určitě.
11: Ne, to už ne. To už mám za sebou.
12: Těla mě na to strašně následky.
13: Nikdy.
14: Pokoušel jsem se a dopadlo to celkem dobře.
0: Jednou nebo dvakrát hlavně ten předposlední pán chtěl a mělo to strašné následky, no, to je škoda, že to tak musí být, no. Takže prosím vás, pište, my vás rádi slyšíme, nahrávejte, no a za chvíli dobrou zábavu, protože víš, nevíš, s datem 10.9. pro nás chystal kolega Martin Fabík, že?
1: A to je vždycky veliká zábava. Já se těším na otázky typu, v roce 1253 se něco stalo, co to bylo?
0: Už dopředu jsem podrážděný.
15: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
16: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
17: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
18: Hity, které milujete. Radio Čas.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
10: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
20: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
18: Radio Čas.

0: Půl osmé, ranní čas s Rádiem Čas, Lenčou Radimem a dneska, protože vždycky ve dvou a více se to lépe táhne za náš tým kolega Martin Fabík. Marťo, ahoj, zdravíme.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Krásný čtvrtek přejeme, tak a nemůžeme se nezeptat, dneska se ptáme všech, ty jsi jako ještě mladý muž, ale přece, takhle už jsi někdy říkal o vyšší plat, nebo to vůbec ještě nepřišlo?
1: Zatím nebyla možnost, nebo mě to tak jako nějak netáhlo, no.
2: A tak jako možnost je vždycky, že jo?
1: Tak spíš jako mi tam bránilo nějaká sebeúcta, nebo jako všechno mi to takové arrogantní, nebo...
0: To máme stejné, přesně tak. Jako... A teď jsi v jaké fázi? Jako kdyby už tě svrbělo, takzvaně myslíš, že si dokážeš říct?
1: Těžko říct, asi ne. Já mám jako důvod.
2: Hele, ale proč? Nám to tak vlastně přijde jako komplikované. Přitom mně to přijde, že jako v jiných zemích je to úplně normální, že řekneš, hele, jsem přínosem pro firmu, pojďme se pobavit o tom, aby to dávalo smysl pro
0: já
2: obě strany.
0: Já si myslím, že otázka je jediná a to je slovíčko sebevědomí a to je úplně všechno.
1: Ano. Tak to jako uzavřel. No.
0: A každý, kdo vlastně říká, že neumí, tak by si měl vyhledat terapeuta, že jo?
2: Terapeuta.
0: Terapeuta. Toho terapeuta. Mojeho ne, protože jsem zabukovaný na 30 let asi. A podobně.
2: No, máš nějakého dobrého, jo?
0: Nemám žádného.
2: Taky bych zašla. Taky už bych zašla.
0: Přesně řečeno, jako já si bukuju všechny, takhle, ano. Musím s tím zkonzultovat, jo, a podobně. No.
2: No jasně.
0: Takže prosím vás, poprosíme stejně tak, hele, zrovna dorazila reakce, umím, ale při dnešním tématu se mi vymavil vtip, jak jde zaměstnanec za šéfem a říká, šéfe, dělám tady už nějakou dobu, chtěl bych přidat, jo, to se kdysi točilo. A šéf mu pohotově odpoví, no tak přidej. Ano, přesně tak, jo. Takže prosím vás, díky moc, probereme i s kolegáčky, nicméně teď už budeme mluvit hlavně my s Lenčou, protože dneska se ptá ve Víš nevíš kolega Martin Fabík.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
1: Tak začínáme. Víte, jakou formou byla ve Francii v roce 1977 provedena poslední oficiální poprava?
2: Gilotinou.
1: Bingo, ani možnosti nemusím dávat, dobře. Jak vzniklo slovo gilotína, to budete vědět?
0: Podle toho pána, který vyšperkoval.
1: Podle Josefa Ignáce Gilotina. Ten navrhl v roce 1789 používání rychlostroje k trestu smrti, aby byly popravy pro odsouzené méně bolesti.
0: Čili ano?
1: Čili ano. Kolik přesně dní zbývá do konce roku? Za A 102, za B 112, za C 122.
0: Tak jdeme rychle, počkej, začal měsíc.
1: Máte září,
0: takže září, tak září, dejme tomu, se zářím je to 120, ale uber pár, takže kolik jsi říkal?
1: 102, 112. 112, ano.
0: Co?
2: To bych nestihla tak rychle, já jsem teď vůbec nevěděla, co se tady stalo, jako jo.
0: To jsem, co to je? Sedm malých postýlek jako pro mravenečky.
1: Který významný den připadá na 10. září? To asi budete vědět bez možností.
2: Já to nevím.
1: Nevíte?
0: Známe mrazivé 11. září, to je
1: tak dáme.
0: Nikdy víc.
1: Světový den zdraví, světový den prevence sebevražd, nebo sebevražd a světový den duševního zdraví. Je to hodně podobné, ale jenom jedna odpověď je správná.
0: Já bych hlasoval vzhledem tomu, co jsme říkali, jenom tak čistě pro Cčko, že bych si
2: já
0: to
2: taky,
0: přál. Ale...
2: Taky, světový den duševního zdraví.
1: Je to Bčko, světový den prevence sebevražd.
2: Aha.
0: Tak, lidi, kdyby něco nějaké uvej, vždycky si poproste o pomoc a my si dáváme.
1: Jak se jmenoval kultovní seriál, jehož první epizoda byla v USA odvysílána v roce 1993? Za A Akta X, za B Přátelé, za C Simpsonovi.
0: Přátelé 94, Simpsonovi 89, čili Akta X.
1: Ano, bingo. Lenčo, si tady ještě dneska známo, nebo?
2: Mně se chce plakat. Ještě jednou to řekni, tu větu. Co to jako
0: Přátelé
2: bylo?
0: Přátelé byl 94. Ano. A myslím, že první Simpsoni na konci 80.
2: A jak to víš?
0: Já si pamatuju nějaké
2: jak
0: věci
2: si to
0: vždycky,
2: pamatuješ?
0: Ale já nevím.
1: Ale je borec,
2: Radio, ale to už není normální.
0: Ale já nejsem normální, že to víte, pro
1: já
0: boha.
1: Já jsem to poslal předem ty otázky, víš, to
2: ví. Fakt, jo?
1: Ne.
0: Ani ti neřeknu za co. Dobře, takže jedeme dál, prosím vás, ano.
1: Tak teďka poznejte film nebo seriál podle hudby, jo? Jdeme na to. To poznáte hned.
0: Tak to bude Glee. Počkej, ty jsi řekl film nebo seriál?
1: Film nebo seriál, podle toho.
0: Tak s Madonou v posteli, nebo Glee, nebo... Jo, a jo, a Ďábel nosí Pradu.
1: Ano.
0: Ano, tak.
2: Jo.
1: Super, máme tady druhou část.
0: Tak počkej, pro Lenču, jenom, že to je pro Lenču teď.
1: Toto jo?
0: Jo.
1: Aha, dobře, tak to je dobré. Tak pojď.
2: Mamma Mia.
1: Ano, a toto byste mohli poznat, nevím, jestli to sledujete. Jdem na to, jo.
5: Vsákneš se do mě jako déšť.
2: Comeback!
1: Super, bingo. Tak to je pro dnešek všechno, když jste úžasní.
2: No, tak
0: a my
2: to
0: moc krát děkujeme, ale Aleni krásně spoznávala všechny ty otázky. Ano, přesně.
2: Mně se po dnešním Víš, nevíš, chce plakat.
1: Tak třeba v těch hádankách to potom bude lepší.
2: Mně se to vůbec nelíbilo.
0: Mně se líbí ale tvůj přístup, protože jako když tady pan Fabík, jako Adonis, připraví tak jako plakat do to, když připravím já, ona neví, to je všechno útok na mou osobu, všechno špatně a to a morčo, já jsem taková chudinka. A ty bednáš zas ten tvůj,
2: a
0: mám
2: to
0: z toho trauma, no.
2: Tak. Ale to je pravda, no, já nevím, proč na mě Marža působí jinak. Čím to je asi?
1: Čím to je?
0: Vám to na těch bordech bude tak slušet, opravdu. Marťo, musíš si najít polohu, aby to Lenči zakrylo oči.
1: Dobře. A podobně.

0: Malý čtvrteční pozdrav za tým Rádia Čas. Vlastně velký, přejeme vám pohodové ráno. Kdybyste chtěli trošku probrat, doporučujeme Facebook a taky Instagram, kde je i nové video. Za náš tým, jmenuje se Antická socha. Dámy ocení, neberte prosím vás jako návod, jak jednat se svými muži. Tak na okraj. Leni, co je nového?
1: Podíváme se taky do světa vztahů a hlavně do světa, protože na internetu se objevila fotografie takového páru, kdy na té fotce je nevěsta ve svatebních šatech a vedle ní je mladý muž v pruhovaném triku.
0: Uh-huh.
1: Jo? A je to svatební fotografie.
0: Uh-huh.
1: A je k tomu i příběh, který ale bohužel tam není úplně celý, takže se ho můžeme v podstatě domyslet.
0: Ano.
1: Jo. Zveřejnila to nějaká slečna, které tenhle příběh vyprávěl její tatínek. Na té fotografii je její tatínek a je na své svatbě. Akorát to nevěděl, protože jeho partnerka ho pozvala na svatbu, on nevěděl, na čí jde. A pak se dověděl, že na svou.
0: Je takhle, takže překvápko, myslím, že něco podobného, když si, a já dodnes nevím, jako jestli to platilo nebo ne, pamatuješ ještě na Hogo Fogo za Nozagou?
1: Ano, ano.
0: Tak oni takhle vlastně oženili Geniu s Lindou Finkovou, jo, něco podobného. Takže mimochodem pán přišel jako, jeho, jako host na svatbu v tričku,
1: tak asi ho teď uvažuji prakticky. Asi jo, ne? Prostě tak možná víš, co, jenom jestli nebyl pozvaný třeba jenom na tu party, víš, už...
0: Podle pointy, a že vzpomínala vlastně paní, nebo paní vzpomíná, že, jako by dcera, takže asi řekl ano, předpokládám.
1: Je to tak.
0: Ano, je to, řekla,
1: je to tak.
0: Ano.
1: Jsou spolu, ale na té fotce nevypadá úplně nejvíc happy.
0: Lení, na kolika fotkách ze 100 muži na svatbách vypadají happy a podobně?
1: Náhodou. Já si myslím.
0: A tam bych přestal. A zůstaň si od toho snění. A propos, nejvyšší čas načasované hodiny, další kolo, určitě si pořadí.
1: Dáme pátého v pořadí.
0: Ještě sníš, že jo? Tak si sní dál. 776612800.

0: Nový den má 7 hodin a 49 minut. Aha, já jsem si říkal, že mi něco chybí, já jsem něco nepustil.
1: Časované hodiny Rádia Čas.
0: Časované hodiny do každé rodiny.
2: Ano.
0: S Rádiem Čas. Další kolo je připraveno, kdo pak volá? Dobré ráno.
3: Jana.
0: Prosím?
3: Jana.
0: Jani, dobrý den, hezké ráno, zdravím vás.
2: Ráno.
0: Jak se máte?
3: Vám také.
0: Janičko, jak se máte?
3: No, celkem by to šlo.
0: Jste nervózní?
3: No, trošičku ano.
0: Trošičku ano, je to jednoduché, jednoduchá otázka, pustíme tam nějaké malé hodiny, k tomu budou tikat, vy odpovíte.
3: Ano,
0: a
3: ano.
0: Už si zařídíte nákup na e-shop.ventobohemia.cz za 500.
3: Ano, ano.
0: Takže vyberte si otázku od jedničky do pětky.
3: Tři.
0: Raz, dva, tři, no výborně. Vyjmenujte nám všechny barvy české vlajky.
3: Modrá, červená, bílá.
0: Jste si jistá, Jani?
3: Jsem si jistá.
0: My jsme si taky jistí.
2: Jani, velká gratulace, poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia e-shopu je váš.
3: Tak děkuji moc krát.
2: Nakoupíte si pro sebe, uděláte si radost, anebo taky rodina něco z toho
3: já
2: uvidí?
3: Já si udělám radost, já jsem sama.
2: Aha.
3: A dneska mě čeká zubař odpoledne, takže já si udělám radost potom.
2: Tak já už chápu, proč jste nervózní.
0: Snad to funguje jako anestetikum, že vás to trošku umrtví na těch správných místech, v každém případě.
3: No,
0: do 2 týdnů na mailu čekejte krásný poukaz.
3: Dobře,
0: a potom hezké
3: děkuji
0: nákupy
3: moc
0: přijeme.
3: Mějte se. Skvělý, mám vás ráda, jako rádio i jako lidi, co tam jste.
2: Je, děkujeme.
0: Zvolte vás,
2: Jani. Se krásně.
3: Jo, ráda vás poslouchám, prostě nic jiného neposlouchám než vás.
2: To je skvělý. A mimochodem, Jani, já vám moc držím pěsti. Příští týden jdu taky, tak, no. Si potom, tak já vám o tom taky povím příští týden.
3: Jo, řekněte mi to, no. Já budu trhat, zub dneska.
2: Jaj. Tak hlavně no. Hodím raženýho hrášku. Dobrá zásoba.
3: No, mám tam zásoby, takže to by kápo.
2: Tak jo, mějte se krásně, děkujeme.
1: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Kdybyste měli chvilku napsat nám nebo třeba namluvit audio, třeba z vlastního života, jo, z vlastní zkušenosti, jestli si umíte říct o vyšší peníze, o vyšší plat, když nastane ten správný čas, jestli máte to sebevědomí, oceníme každou odpověď, takže Facebook, WhatsApp 776612800. No a za chvíli se budeme ptát my s Lenčou, protože budeme mít vzácného hosta a jak jsme se shodli, Leni, to mi dáš asi za pravdu, pravděpodobně další srdcař z města, u kterého máš vesmírnou objednávku.
1: Ano,
0: se říct,
1: ano, a
0: tak.
1: Které si musím říct, zamilovávám čím dál víc a víc.
0: A já mám pocit, že náš host si tohle město zamiloval už dávno. Takže pokud chcete slyšet víc po 8. hodině a třeba si Ostravu zamilujete taky, tedy pokud už není ve vašem srdíčku dávno.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

Aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc poblíž ulice Brněnská. Stala se tady dopravní nehoda, projíždějí

0: jeďte opatrně. Pozornost se stále vyplatí na Zlínsku v Uherském Hradišti v ulici Třída maršála Malinovského. Osobní auto se střetlo s dodávkou. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Evropě se po horkém létě objeví první sníh. Vločky dorazí hlavně do horských oblastí Rakouska, Švýcarska a Itálie. Sněžit může také v Německu a na Slovensku. V horách může být bílo už kolem 1500 metrů. Česko ale sněžení mine, u nás bude jenom pršet.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumínská nemocnice mění klasická lůžka za modernější. Nových 45 postelí nabídne pacientům větší pohodlí a personálu usnadní péči o ně. V nemocnici tak bude zase o něco příjemněji. Podrobnosti dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: Nové sestavy zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zamíří na oddělení dlouhodobé a následné péče, kde se zdravotníci starají o osoby po komplikovaných úrazech, operacích a závažných onemocněních. Tento typ má elektrické nastavení výšky celé konstrukce a také sklonu zádové a nožní části. Snadné ovládání pak pomáhá zaměstnancům při ošetřování a manipulaci s klientem.
0: Policie dnes ráno dokončila cvičení zaměřené na možné znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Během 24 hodin se do něj zapojilo přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 civilistů.

0: Výsledky teď bude vyhodnocovat
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbal i hokej nabídnou zajímavé zápasy na Třinecku a v Vsetínsku. Pátek o 17 hodin bude patřit fotbalu. Na stadionu Rudolfa Labeje se v šance národní lize utkají FK Třinec a MFK Karviná. V sobotu pak čeká hokejový Vsetín domácí zápas Maxaligy proti horácké Slavii Třebíč. Utkání na Lapači začíná v 17 hodin. Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia.

0: Na Rádio Čas, mimochodem krásné ráno všem, jsme vám slíbili dalšího srdcaře a teď jsme si tak mimo záznam povídali asi 5 minut a víme, že je, takže bude o čem mluvit Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy, aktuálně tedy s námi, krásné ráno přejeme, dobrý
1: krásné
0: den.
1: Krásné ráno, dobrý den.
2: Krásné dobré ráno, já začnu trošku netradičně, protože tady poslední, já nevím, 3-4 minuty se dělal velmi vášnivý rozhovor a musím říct, že málo kdy se stane, že přijde někdo takhle do studia a zavládne okamžitě taková hodně uvolněná atmosféra, taková pohoda.
0: Prosím vás, nesflíkali jsme se, to jenom, jako, že jenom jsme debatovali a věděli jsme o čem.
2: Tak. A věděli jsme o čem a tak. A mě by zajímalo, protože evidentně máte i přehled o té komunální politice a podobně, tak jestli vás ta práce baví, nebo co vás na ní nejvíc baví?
1: Tak jinak bych ji nedělal, kdyby mě nebavila. No. Mě samozřejmě na té práci nejvíce baví. Vždycky říkám, že je to pestré. Mm. Jo, že je to vlastně pokaždé něco jiného, spousta oblastí, spousta věcí, spousta lidí. A to je vlastně na té politice komunální velmi zajímavé, že to není nějaká opravdu monotónní práce, která by člověka začala nudit.
0: Vy jste tak mimoděk, jak jsme si povídali bokem, vyjmenoval jakoby 1000 věcí, kde už jste byl. Opravdu jen tak jako mimo, já se chci zeptat, než začneme řešit konkrétně tu vaši srdcovou Ostravu, kdy naposledy jste měl opravdu den volno. Mm. Ale regulární den volno, kdy ani moc jako ty telefony neblikaly, nepípaly a podobně.
1: Naposledy v pátek, protože jsem byl na akci Rakouského svazu měst a obcí
2: A tak to je trošku pracovní.
1: V Bad Auze, ale v pátek jsem si tam udělal volný den opravdu, vzal jsem si day off, zašel jsem si na Vyšlap, vykoupal jsem se v Grundlze v jezeře a bylo to takové jako pohodové, že člověk měl aspoň to odpoledne vlastně jako volno.
0: Starosta Slezské Ostravy, někdo, kdo si třeba zajde do Ostravy i nakoupit a do centra a podobně, tak ujde pár kroků a potom vidí takové to místo za tou řekou, jak se tomu říká, jo. Zkusil byste nám Slezskou Ostravu představit svýma očima, jak ji vnímáte vy, nebo proč by člověk měl přejít ten most a potom si to tam jako nacítit i dál?
1: Tak, Slezská Ostrava je největším obvodem Ostravy co do rozlohy, takže spousta lidí si myslí právě, že je to jenom to za tou řekou, ale Slezská Ostrava má kus Pražské, máme Antošovice, Koblov, patří tam Hrušov, Heřmanice, patří tam Kunčice a Kunčičky, takže máme i Novou Huť třeba na území Slezské Ostravy. A je to vlastně obvod, který kdysi byl plánován jako jakýsi obslužný obvod Ostravy, proto se tam stěhovala řada provozů, jak těch průmyslových, což je třeba ta nová Huť, byla tam koksovna, byl tam samozřejmě největší počet uhelných dolů v rámci Ostravy, takhle právě ve Slezské Ostravě, ale dali se tam i nepěkné věci, jako je třeba Heřmanická věznice, jako je skládka komunálního odpadu v Hrušově, že jo, která je vlastně na území Slezské Ostravy, jako je ústřední hřbitov a krematorium, že jo, které se také na Slezskou Ostravu v tu dobu přesunuli. Dneska se ten obvod svým způsobem proměňuje, právě díky tomu, že je blízko centra Ostravy a díky tomu, že se utlumují některé z těch činností, které tam historicky byly přesunuty, tak se začíná jednat o velmi atraktivní místo k bydlení, staví se tam řada rodinných domků, to se týká spíš těch okrajových částí, jako jsou Heřmanice nebo Koblov, ale právě v tom centrální části, v tom takzvaném Zámostí na Františkově, což je opravdu ta část, která je za Sikorovým mostem, tak se dneska staví. Staví se tam bytové domy, stává se z toho atraktivní místo pro nějaké rozšíření toho centra města vlastně z té Moravské Ostravy a i my se tomu snažíme pomoct, takže se tam realizují stavby, jako je přístavba Slezsko-Ostravské radnice, kterou aktuálně projektujeme. Nyní rozhodujeme o prodeji pozemku na Sajlerově nábřeží, kde by mohl vzniknout nový hotel 4- nebo 5-hvězdičkový, takže je to opravdu zajímavá část města.
2: Když se vlastně díváme na ty novinky nebo na to, jak se Slezská Ostrava proměňuje, tak je nějaký projekt, který vám vyloženě udělal největší na té Slezské Ostravě radost?
1: My máme dva projekty takové, které jsou opravdu za mě pěkné a samozřejmě za 8 let, co tam sedím na té radnici, tak máme hotovo 58 větších investičních akcí, takže je to fakt jako hodně, ale domov pro seniory v Antošovicích, to je si myslím velmi pěkný projekt, protože to byla opuštěná budova bývalé školy v Antošovicích, což je nejmenší část Slezské Ostravy, 300 lidí tam žije, takže opravdu malinká a nám se podařilo tehdy získat dotaci a vlastně zprojektovat, vysoutěžit a zrealizovat nový domov pro seniory za zhruba 3,5 roku, což byla jako rekordní čas a ani na to ministerstvo nám nevěřili, že se nám to vlastně podaří, abychom ty peníze mohli načerpat, ale podařilo se, dneska tam je moc pěkný domov a myslím, že i ti Atonšovičtí to ocenili, že se to opravdu proměnilo, ta lokalita. A druhým tím projektem je samozřejmě multifunkční dům v Mulinově, což je naše zatím největší investiční akce, která v této chvíli probíhá. Na Slezské Ostravě se čekalo na jakési kulturní centrum posledních 20 let, že je to jakési dotažení nějakého dlouhodobého cíle, který tam byl. Dneska tam roste kulturní sál, ale bude tam i opravdu překrásná pobočka knihovny s úžasným oddělením pro mládež, opravdu budou mít velkorysé prostory, budou tam moct dělat spoustu akcí, ale i třeba pro veřejnost, pro seniory, kteří tam v okolí mají třeba domy s pečovatelskou službou. Máme tam ale i byty, máme tam moderace zubařů, máme tam restauraci, takže to bude takové nové centrum, si myslím, to je slezské. Pak, když jde o tu kulturu, o nějaké společenské akce, protože takové místo nám zatím na Slezské chybělo.
0: Mm-hmm. Si říkám, jestli vůbec obyvatelům Slezské Ostravy něco chybí, zatím to zní jako ideál. Dozvíte se za chvíli na Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a nejsme ve studiu sami, stále naším velmi milým hostem je pan Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Ještě jednou krásné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Hezký dobrý den, my už jsme načali a opravdu ještě i mimo záznam jsme si povídali, co všechno ve Slezské Ostravě vyroste, ale přece jenom máte i zpětné vazby místních nebo těch, kteří by tam třeba jednou rádi bydleli a podobně, takže je potřeba ještě na něčem zapracovat, je nějaké takové to bolavé AU místečko, které musíte trošku poňuňat, jak my říkáme?
1: Bolavé AU místečko určitě jedno máme, to je kanalizace, protože to je velký problém v části Ostravy ještě. Dneska nějakých 95% Ostravanů je odkanalizováno a svedeno tedy do ústřední čistírny odpadních vod. Nicméně zejména ty domkařské oblasti, které jsou na okraji města, jako jsou u nás třeba Koblov, Antošovice, ale třeba i Kunčičky, Kunčice, tak to jsou oblasti, kde ta kanalizace byla kdysi nějakým způsobem vybudována, dělali se různé akce Z a stavili to ty podniky a řada těch splaškových kanalizací, které jsou dneska smíchané ještě s tou dešťovou vodou, tak jsou svedeny vlastně do vodních toků, takže například do Ostravice nebo do Lučiny nám stále vytékají vlastně ještě splaškové kanalizace. Teďka v Kunčičkách, Kunčicích, tak se dělá velká akce za téměř 600 milionů, kde se právě buduje ta nová kanalizace, aby tomu to nedocházelo, aby to šlo na tu ústřední čistírnu. Pomohl tomu kanalizační sběrač B, což byla stavba taky za 1,5 miliardy, která vlastně pomáhala kanalizovat Kunčičky, Kunčice, Radvanice, Bartovice a Svezdě na Účov. A těch oblastí ještě bohužel v Ostravě je poměrně dost, kde k tomuto dochází. Máme zhruba 30 ještě těch volných vyústí do těch vodních toků, ale jsou to právě ty oblasti, kde je hodně rodinných domků, ta kanalizace je samozřejmě dlouhá, je velmi drahá, takže to město to realizuje postupně, ale myslím, že za poslední roky se s tím opravdu pohlo a opravdu se miliardy nainvestovaly právě do kanalizační sítě, takže to je něco, co vnímám i od lidí, že by samozřejmě chtěli, aby už konečně byli napojeni na tu kanalizaci, aby nemuseli řešit likvidaci těch splašků po své vlastní ose, protože dneska to není nic levného opravdu zavolat si ten odvoz těch septiků a podobně. Takže to je určitě něco, co si myslím, že ještě lidi trošku trápí.
2: Trošku připomnělo film, černobílý film Bílá paní, kde se řešil vodovod takhle.
0: Ano.
2: Hodně ano, tak.
0: Ano, ano. Když se podíváme na Slezskou Ostravu jako na místo, kam by se třeba měly stěhovat i mladé rodiny, nebo nějak omladit třeba to obyvatelstvo, tak co Slezská Ostrava nabízí pro rodiny s dětmi třeba?
1: Tak my jsme jeden z těch mladších obvodů v Ostravě, opravdu oproti třeba Porubě, kde jsme dneska, tak Poruba je zase jeden z těch nejstarších. A k nám se ti mladí lidé stěhují, staví si tam rodinné domky, opravdu kupují si tam byty, jde to vidět na to, že nám roste počet dětí třeba ve školách, což není úplně obvyklé v rámci Ostravy. A my se snažíme budovat nějakou infrastrukturu. Myslím si, že teď máme za posledních 8 let 11 nových dětských hřišť třeba, máme různé multifunkční hřiště nové. Snažíme se investovat i do těch školek. V pondělí jsme shodou okolností zahájili výstavbu nebo rekonstrukci budovy, kde vznikne nová školka v Kunčičkách. Takže je to nějaká kombinace vlastně tady těch investic a pak nějakých jako akcí, kde Slezská Ostrava je opravdu jedinečná v tom, že u nás funguje celá řada spolků. Máme 5 sborů dobrovolných hasičů u nás, máme u nás myslivce, máme u nás fotbalové spolky, máme u nás různé komunitní skupiny, máme u nás nejrůznější sportovní oddíly a všichni realizují vlastně nějaké své akce, z nich mnoho je zaměřených na volný čas, na děti, na rodiny. A my jsme unikátní v tom, že jako obvod vlastně moc těch akcí neorganizujeme, ale podporujeme finančně právě ty naše spolky, které jsou opravdu desítky. A ukazuje se ve výsledku, že ten přístup je vlastně velmi, velmi fajn, protože oni často za mnohem méně peněz, než bychom za to zaplatili my, tak udělají opravdu pěkné akce, dělají to dobrovolně, opravdu tam vkládají to srdíčko do toho a jde vidět, že i ti lidé potom, když na ty akce chodí, tak je vnímají úplně jinak, spíše právě jako komunitní, než jako, že jim někdo připravil nějaký kulturní, nesportovní společenský program.
2: Vy jste nám jenom mimo záznam říkal, že máte de facto, já nevím v jaké podobě, já si to představuji jako obří deníček, plný poznámek a podnětů od lidí, které potkáváte takhle. Jak říkal vždycky Mozart při návštěvě Prahy, mý Pražané mi rozumějí. Hlásí se k vám lidi opravdu z místa, kde působíte, poznají vás a jako co do vás hustí takzvaně?
1: Hlásí se. Já jsem dříve mýval opravdu jako fyzický deníček a teďka už teda používám připomínky na iPhoneu, protože jsem zjistil, že ten deníček často sebou právě nemám, protože opravdu mě lidé na různých místech zastavují a sdělují mi různé problémy a ten iPhone je úžasný v tom, že tam si člověk zapíše tu poznámku, k tomu si může dát ještě nějak něco jako na doplnění a pak, když to se to vyřeší, tak to tam vlastně odkliknu ono to zmizí, ale mám to pořád ve vyřešených, takže jak mám teďka opravdu třeba 250 jako připomínek, které jako průběžně řešíme, je to třeba z posledního měsíce nazbírané ty věci, ale když si dám ty jako vyřešené, tak tam jsou jako tisíce vlastně jako vyřešených věcí a je to takové jako uspokojící, se člověk podívá zpátky a řekne si, fakt se něco, jako, fakt se něco tady udělalo. Jo.
2: Já myslím, že si zasloužíme ještě jedno kolo povídání. Určitě. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy, stále hostem ve studiu Rádia Čas.
3: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
10: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
11: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
13: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Mysleli jsme si to a teď už to víme. Další srdcař ve studiu Rádia Čas, starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, stále naším hostem a je o čem povídat. Leni.
1: Povídáme si o Slezské Ostravě a opravdu jsme probrali horem spodem úplně všechno. Tak pojďme se podívat do budoucnosti. Co Slezskou Ostravu čeká? Na co se nejvíc těšíte?
2: Tak Slezskou Ostravu čeká zářná budoucnost. Doufám.
0: Vesmírná objednávka.
2: Ano, ano, doufám. Ne, tak samozřejmě máme spoustu projektů, které aktuálně na té Slezské se připravují nebo realizují. Určitě Česká Slezskou Ostravu přírůstek obyvatel, což už se pomalu vlastně děje, protože vidíme, že opravdu ten úbytek obyvatel za loňský rok byl v jednotkách, takže už se blížíme k tomu, že začne ten počet obyvatel růst. Máme tam přirozený přírůstek způsobený migrací, stěhují se k nám cizinci, dneska se dokončují nové vysokoškolské koleje, vlastně u kolejí Jana Opletala na Hladnově, kde nám přibyde od příštího roku 600 nových studentů, kteří určitě si myslím té Slezské Ostravě taky prospějí, ale připravuje se celá řada bytových projektů, kam myslím, že se přestěhuje spousta nových lidí, my už se na to připravujeme v kapacitách právě škol, školek, právě v těch sportovních zařízeních, v těch kulturních zařízeních. Takže věřím, že ta Slezská Ostrava opravdu pojede a že v těch dalších letech se jí bude velmi dařit a stane se jedním z těch nejatraktivnějších obvodů Ostravy. Ale samozřejmě musíme řešit i řadu problémů, které tam jsou, a zejména tedy ta velká výzva čeká areál Nové Huti, kde je dneska samozřejmě nový vlastník, který část provozu vzal a pokračuje v té výrobě, ale velká část té Nové Huti je samozřejmě určena k demolici, dneska už se na tom velmi intenzivně pracuje a budou tam vytvořeny plochy pro nové investory, které je ale potřeba získat, takže tam bude muset i město se samozřejmě zapojit a bude muset opravdu zapracovat na tom, abychom tam získali zajímavé subjekty, aby tam byly nové pracovní místa, tam jich opravdu mohou vzniknout tisíce, aby tam byla zajímavá výroba, aby to nebyly jenom ty montovny, jak se říká, ale dneska se bavíme třeba o tom, že by tam mohla být nějaká výroba baterií, bavíme se o tom, že by tam mohl být nějaký těžký průmysl ve smyslu třeba strojírenství. Je to mimochodem poslední plocha vlastně ve městě, ta Nová Huť, kde je povolený těžký průmysl. Dneska víme, že se rozvíjí třeba obranný průmysl, takže je možné, že se tam přesune třeba nějaká firma z tohoto segmentu a to je určitě něco, co může ovlivnit jako budoucnost celé té Ostravy, protože je to opravdu zajímavé území, má to 6 km2, může se tam vlézt spousta zaměstnavatelů a je to určitě výzva, aby se podařilo tu Novou Huť znovu oživit, byť už v nějakém provozu, který bude více samozřejmě ekologický, než to, co tam bylo doteď.
0: My už jsme se dozvěděli, to je otázka na závěr, že v pátek jste mrk měl volno, i když diskutabilní, protože to bylo v rámci práce. Nicméně přece jenom jako ať si každý říká, kdo chce, co chce, není to profese a poslání jednoduché. Jak vypínáte od toho všeho? Jak je, jako odpočívá Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy?
2: Já teda nejraději cestuju, protože tam nepotkávám ty moje občany, kteří...
0: Tím to je zdravíme.
2: Ano, ano. Je to sice pěkné, samozřejmě, vždycky si rád s každým popovídám, ale občas člověk potřebuje zajet někam, kde ho nikdo nezná. Takže já hodně cestuju, trávím hodně času v zahraničí a byť jako většinou aktivně vlastně, tak si myslím, že tam si ta hlava odpočíná samozřejmě nejvíc.
1: A nejoblíbenější lokalita, jenom na závěr?
2: Nejoblíbenější lokalita za mě je Itálie asi, tu mám opravdu velmi rád, ale snažím se jako jezdit po celém světě. Byl jsem letos v Argentině, tam se mi teda líbilo velice, to je opravdu, říkal, jak by měla Evropa vypadat, tak vypadá Argentina, je tam opravdu kombinace španělského vlivu, italského, francouzského, přišlo tam hodně migrantů vlastně v minulém století právě z té Evropy, takže Argentina se mi opravdu velmi líbila a tam třeba bych se rád vrátil ještě někdy znovu.
0: Ano, to byla trošku nachytávka, Lenča čekala, že řeknete Slezská Ostrava, ale nicméně velký srdcař a my doufáme opravdu, že dřív třeba než do roka, do dne opět zbilancujeme a že třeba přidáme opravdu nové věci na té položce, které už máte takzvaně odškrtnuto a vyřešené. Moc krát děkujeme za návštěvu, ať se dílo daří a pravou nohou do té podzimní sezóny vlastně.
2: Děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům krásný den.
0: Starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, hostem ve studiu Rádia Čas.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Pohodové ráno s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete, máme 8.36 a trošku jsme tady vyměnili ve studiu hosta. Už tu máme našeho kolegu Martina Fabíka, který opět přišel s plnou brašnou hádanek a nápadů.
1: Dokonce dva listy tady máme, tak pojďme to odbavit, když tak si můžete ještě procvičit mozkovny. Většinou jsme to řešili po 7. hodině, teď už máme dost po 8:30, takže by vám mohlo myslet. Takže začneme u hádanek, Jejda toho je.
0: No, hele, já vím první, já to řeknu, jo.
2: Ano.
0: Když to vím, tak to řeknu, protože tvoje víš, nevíš, mě uvalilo do hluboké deprese. Takže, co musíte rozbít před tím, než to použijete? A já si myslím, že to je vajíčko.
2: Ano, přesně. Tak
1: počkej, já tam
2: máš
1: budu
2: bod?
1: Klikat jenom, kde najdete řeky bez vody, lesy bez stromů, města bez budov. Mě napadlo, jako jestli to není něco jako mapa nebo globus.
2: Je to mapa,
1: je to mapa, ano.
0: To by mě nenapadlo, to je dobrý.
1: Dál už jsem ale mimo, no.
0: Já taky. Co je plné děr, ale stále drží vodu? Houba.
2: Ano, houba.
0: Až teď.
1: A teď už si odpovídejte sami, jo? Takové věci mě baví. Co prochází městy, kopci nahoru a dolů, ale nepohybuje se?
0: Cesty ne?
2: Cesta.
1: Yes. Největší silák jsem, unesu vlastní dům. Kdo jsem?
0: Šnek, ne?
2: Hraníšť, ano.
1: Mluví a nemá ústa, slyší a nemá uši, nemá ani tělo, ale ožije hlasem. Slyšený, co je to?
2: To čte, že?
1: No, čas tlačí.
0: Ožije hlasem, já nevím.
1: Mluví a nemá ústa, slyší a nemá uši, nemá ani tělo, ale ožije hlasem.
0: Co mikrofon.
1: Je
0: to? Hello,
1: ho, ho, ho. Ozvěna?
2: Ozvěna, ano.
0: Ozvěna, jo, ozvěna.
1: To je To jsem dal tobě, Marťo, tak.
0: Já mám ještě, přišel k nám bílý kůň, zalehl nám
1: mráz,
0: celý dvůr.
1: Nebo, ano, jo,
0: nebo
1: jo,
0: sníh.
1: Ano.
0: Lehce mě zvedneš, těžce mě hodíš. Co jsem?
1: Pánské pohlaví. To asi ne.
0: Jak ti napadlo, že to s tím je?
1: Mě to napadá vždycky.
0: Ale jak, proč bys s tím a jak bys s tím házel?
1: Lení, jeď dál.
2: Bylo to peří.
0: Jo, peří. To je pravda.
2: Peří,
1: no. Uznáš mi to?
2: Uznám ti to, je to podobné.
0: Začíná to na P, je to v pohodě. No jasně. Hele, a pak tady máme metodu H. To budeme zkoušet taky, máš to?
1: Ty jsi měla jenom to? Já jsem měl 4 totiž otázky, hádanky. Řekla jsi všechny?
0: Jo, já jsem měla 4. Metoda H, to je aktivace úsměvu a smíchu.
2: Ano, to jsem našel na sociálních sítích a zkusil jsem to a začal jsem se smát.
1: Jo?
0: Tak moment.
1: Tak já zkusím pravý opak a nezasmát se.
0: Dobře.
2: No dobře, tak zkus.
1: Jinak připomínáme všem, vlastně začínáte na jednoduchém H a potom po slabikách přidáváte 2 H a 3 H a podobně.
0: Ano.
1: Jo? To znamená, máme to komentovat nebo jet na střídačku? Takže vlastně začínáme Lení na střídačku a
0: dobře,
1: přidáváme řádky, jo?
0: No.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha. Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha. Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha. Ha.
0: Ha.
1: Ha. Ha. Ha. Ha.
0: Ha.
1: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
0: Ha.
1: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ne, já jsem jenom podrážený. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
0: A to je dobrý. Jo, počkej, já už jsem taky osmička. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Mimochodem, pro ty, kteří dostali tip, že Radio Čas je fajn, jo, a posloucháte nás poprvé, Lenča Radim a Martin Fabík, dobré ráno, Moravo, jo?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Máme operu.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Takže tak. Bože, popadám si za brýko.
0: Ale to je dobrý, to funguje. Zkuste
1: ne,
0: to.
1: Nicméně, co jsem četl jako zajímavost, a to si pamatuju, i když fejkujete smích, tak opravdu to tělo vás poslouchá, jako by to byl smích pravý a léčivá.
0: Přesně.
1: Takže vyzkoušejte. Marťo, děkujeme a krásnou směnu přejeme.
2: Díky.
3: Ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
12: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsme se nepropojili teď vůbec mimo záznam, ale nemůžeme říct, o čem jsme si povídali.
0: Nemůžeme.
1: Ale jedno máme teď v tutohle chvíli společné nebo stejné téma, jinak Lenča, radím Rádio Čas, krásné ráno. Máme tady ještě, než dorazí kolega Aleš Klubal, jeden rest, ale velmi příjemný rest.
0: Ano, protože poslední kolo časovaných hodin nás čeká právě teď. Jednoduchá otázka, krátký časový limit, vaše správná odpověď. No a hned máte 500 do Vento Bohemia.
1: Tak přesně tak, určila jsi z pořadí?
0: Tak dáme třetí v pořadí.
1: Jo, uděláme rychlovku, volejte právě teď a užívejte čtvrtek.

0: Rádia Čas.
1: Časované hodiny do každé rodiny s Lenčou a Radimem, dneska třetí kolo a mimochodem zítra poslední pro tento týden. Řekli jsme třetí v pořadí, takže kdo volá? Krásný den.
2: Ano, v telefonu je Petr.
1: Peťo, zdravíme, jenom kontrolní, poslední dva měsíce jste v této soutěži nevyhrál.
2: Ne.
1: Výborně, takže můžeme splnit. Mimochodem, jak vypadá váš den, vaše dopoledne dnešní? Jako trávíte, kromě toho, že si teď voláme?
2: No, teď se chystám sednout do auta a pojedu.
1: Za svými povinnostmi.
2: Ano, ano. Mm-hmm.
3: Peťo, my se tady na to ptáme vlastně v podstatě celý den. Umíte si říct o zvýšení platu? Jak jste na tom?
2: No, uměl bych, jako, že já soukromě podnikám.
3: Tyhle. Aha.
1: Dobře, a kdy naposledy jste si zvýšil výplatu?
2: No, nezvýšil.
1: No, záleží. Jak se člověk činí, tak se má asi, že jo?
2: Jo, ano.
1: Máme tady pro vás otázky, jenom připomínáme 500 do e-shopu e-shop.ventobohemia.cz, kdybyste si chtěli prozkoumat. Otázky od jedničky do čtyřky. Vyberte si.
2: Tak jedničku.
1: Dobře, dobře.
3: To ještě nikdo nezvolil.
1: Tak ono se to obměňuje, jak to ubývá, že jo, ty otázky, ale... Který český spisovatel a dramatik poprvé použil ve svém díle slovo robot?
2: Karel Čapek.
1: Já to vypnu. Já myslím, že to byla nejrychlejší odpověď, jaká tady kdy byla.
3: A je taková nejistější, takové, no,
1: Karel Čapek, ježišmarja, no. Je to tam.
3: Gratulujeme.
1: Tak to klobouček tedy, to klobouček.
3: Gratulujeme, poukaz na 500 je doma. Nakoupíte pro sebe nebo se podělíte s někým?
2: Tak, s manželkou.
3: No jasně. Manželka poslouchá?
2: Ano.
3: No, tak to si je potřeba.
1: Znělo to podobně odevzdaně jako ten, no, Karel Čapek.
3: Karel Čapek.
1: V každém případě vydržte nám, Peťo, ještě chvilku na lince, řekneme ano. Si potřebné údaje a mějte pohodový den. Rádi jsme vás slyšeli.
2: Ano, nashledanou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Rádio Čas.

0: No, dneska už je to asi po třetí, ne dva, ale rovnou tři mikrofony ve studiu Rádia Čas zapnuty, společně s námi kolega Aleš Klubal. Mimochodem, Ali, přejeme krásnou směnu.
1: Ahoj.
0: Jaké počasí si nám přinesl, protože...
1: Fantastické.
0: Jo, tak akorát po tom deštíčku, že jo, čeku se dobře
1: dítá. To už je to babí léto, jo, to já to miluju.
0: Esence. No a protože taky už máš nastřádáno nějakou tu zkušenost, praxi a podobně, jakoby, ty jsi někde řekl o vyšší plat? Dneska se ptáme, přesně řečeno, umíš to, nebo to necháváš, až když si všimnou, že teda opravdu si pracant, což teda si?
1: Já jsem to uměl, ale já už jsem to zapomněl. Ne, asi ne.
0: Takže kdy jsi byl odbojnější?
1: Jo, byl, uh-huh. Určitě byl, a teď už jsem tak jakože v klidu. A
0: tak to klobouček.
1: Já už jsem to zapomněl.
2: Jako úplně?
1: No. Hmm. A jak jste na tom vy?
0: Já neumím.
1: Ty neumíš, ale ani?
2: Já, když mě to tlačí, tak jo.
1: Jo,
2: když
1: jo.
2: Mám pocit, že, jako, že to fakt jako nesedí, tak jo. Ale mám s tím extrémní problém, je mi z toho dva dny špatně a potom prostě dělá mi to, musím to hodně ustát, no.
1: Jsem na tom úplně jako stejně, zajímavé. Úplně stejně. No.
0: A teď poprosíme vás, klidně Alešovi napište nebo namluvte nějakou historku, protože my vás i rádi slyšíme, WhatsApp ideál, anebo Facebook, ale WhatsApp číslo je 77 66 12 800.
2: No a to je všechno, teď už Ali.
1: Jsem tady. Ahoj.
0: Choj.
2: Ahoj.
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Sen

0: 40 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
1: Stále si dávejte pozor na Olomoucku na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc, poblíž ulice Brněnská. Stala se tady dopravní nehoda a pozornost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Slušovice v ulici Dlouhá. Osobní auto se střetlo s autobusem, na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Policisté v Česku při kontrolách stále častěji využívají drony. Přestupek dokážou odhalit i na stovky metrů daleko a pořídit z něj důkazní záznam. Na jižní Moravě je policisté nasazují například u křižovatek nebo při odhalování zakázaného předjíždění.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava bude patřit vědě. Koncem září se uskuteční Noc vědy, která nabídne pokusy, workshopy, přednášky i zábavu pro celou rodinu. Zapojí se 7 ostravských institucí, které otevřou své laboratoře a další zajímavá místa. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také první kvantový počítač v Česku. Brněnský dopravní podnik spustil novou kampaň Šalina pro všechny. Ta má upozornit na nevhodné chování cestujících v MHD. O vtipnou podívanou se postarali herci divadla Husa na provázku. Více nám prozradila mluvčí podniku Hana Tomáštíková.
2: 4 videa se postupně objeví na sociálních sítích dopravního podniku města Brna a v LCD monitorech v našich vozech. Každé z nich se zaměřuje na jednu konkrétní situaci, na jídlo ve vozech, hlasité telefonování, hlasitou hudbu a nebo třeba přepravu zavazadel. Herci v nich ukazují, kam až by ty jednotlivé situace mohly zajít, kdyby se chování jednotlivce stalo pravidlo pro všechny.
0: Rádio Čas, sport.
1: A fotbalový víkend nabídne zajímavé zápasy. V šance Národní lize přivítá Kroměříž v sobotu SFC Opavu. Utkání proběhne na stadionu Jošky Silného o 17:30 večer. Ve stejný den se v šance lize utkají Zbrojovka Brno s Artisem Brno. Hrát se bude od 15 hodin v Šipex aréně. Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Včera šortky, dneska svetry a mikiny, i to umí září, ale já si myslím, že babí léto ještě neřeklo své poslední slovo. Takže na rádiu čas, teď už s Alešem Šklobalem a dneska nám to zacinká penězi. Já se zeptám, umíte si říct o vyšší plat, anebo hrdě čekáte na to, až si šéf jednoho krásného dne všimne? Tak víte co, já to pošlu dál, pište a pište popravdě od Aleše Šklobala, ať vás čtvrtek s rádiem čas baví. No a takový každodenní života bodič, to jsou samozřejmě hity, které milujete. Takže posílám všude, kde nás teď ladíte.
1: Rádio čas. Hity, které milujete.

0: No co si budeme říct, si o peníze není pro každého. Někdo má připravené argumenty, výsledky, konkrétní částku, jiný před šéfem. Třeba začne tou větou. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli by třeba, kdyby náhodou nebyla nějaká možnost, jak to máte vy? Jak to máte vy? Řeknete si, dokážete si říct o vyšší plat. Tak Honza napsal, umím, ale při dnešním tématu se mi vybavil vtip, jak zaměstnanec jde za šéfem a říká šéfe, dělám už tady nějakou dobu a chtěl bych přidat. A on pohotově na to, tak přidej. Nebo Eva píše, ahoj, já jsem si jednou řekla o výši plat a dostala jsem výpověď. Nejlepší rozhodnutí, po 2 letech mám 3x více a nedělám ani polovinu práce. Takže všem krásný den. Umíte si říct o vyšší plat, anebo to necháte na šéfovi? WhatsApp, Facebook, jak to máte, napište popravdě. Já to teď odlehčím muzikou z Rádia Čas, hity, které milujete. Jo, a za chviličku povím, kde načerpat inspiraci pro změnu podzimního šatníku. Je na to si počkejte.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, megazipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
6: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Film Time na Rádiu Čas.
11: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
12: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Tak už tento pátek se do Ostravy vrátí největší módní událost roku. Sako Studio pod vedením kreativního ředitele návrháře Luďka Šmehlíka představí svou z brusu novou kolekci. Takže tohle si určitě nenechte ujít. Čeká vás tady výjimečná audiovizuální show. Bude představeno více než 50 modelů značky Sako Studio, které právě tato značka přivede na trh. Jinak vše v prostorách zastřešeného náměstí v ikonickém prostoru Trojhalí v samotném centru Ostravy. Jinak tu novou kolekci představí nejkrásnější tváře České republiky ze stáje Miss Czech Republic. Vstupenky stále koupíte přes smsticket.cz. Teď ale zpátky muzika z rádia Čas hity, které milujete. Jo, a pokud fandíte skvělému jídlu a o víkendu ještě nic nemáte, tak za chviličku pozvu na místo, kde to bude rozhodně chutnat. Počkejte si na to.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Proměňte.
1: Čas. To tvoje malování z dušných zámků malování.
0: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tady to určitě bude chutnat, rád pozvu na festival Chutě kraje Přerov. Platí neděle, Park Michalov, 10. až 18. hodina. A více k programu na chutekraje.cz. Během tohoto víkendu projede Moravskoslezským a Olomouckým, ale také Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. A více k akci pořadatelka Marcela Rotar.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Pietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: No a bavit vás to bude také v ostravském klubu Boom Boom Comedy 14. září od 19 hodin. Já na bráchu, táta na mě s Jiřím Sedláčkem a Michalem Sedláčkem. No a 16. ročník nejtěžšího závodu v kombinaci pití piva a chození po kopcích je tady. Beer Trekking 2026 odstartuje tuto sobotu v areálu Kouty nad Desnou. Trasa 16 kilometrů a na ní 5 zastávek na pivečko a také jedna cílovka na velkého panáka. Takže můžete běžet na čas, anebo si závod jenom tak odejít pohodovým tempem s partou přátel. Hlásit se do letošního závodu můžete už jedině zítra od 17. do 19. hodiny, ale také v sobotu od 7. do 10.30 v areálu Kouty. Takže spojte chutě s pohybem a naplno si to užijte. Z Rádia Čas dál hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: CZ. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Mojepneu.cz a jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
10: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak přizvu z autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
13: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v Českém Těšíně poblíž oblasti Mosty u Českého Těšína. Probíhá tady údržba značení. Opatrnost se stále vyplatí na Zlínsku v oblasti Slušovice v ulici Dlouhá. Osobní auto se srazilo s autobusem. Na místě je policie. A pozornost mějte na dálnici D49 v oblasti Holešov poblíž oblasti Martinice. Kvůli údržbě vozovky může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Hasiči v Česku od poloviny ledna do konce srpna kontrolovali požární bezpečnost v barech, klubech a na diskotékách. Zaměřili se hlavně na únikové cesty a to, jestli se lidé v případě požáru dostanou bezpečně ven. Problémy našli téměř při každé kontrole. Podle televize LTV Plus šlo nejčastěji o únikové cesty, hasící přístroje nebo nevhodné využití prostor. Kontroly probíhaly především kvůli událostem ve Švýcarsku, kde na nový rok hořel bar.
0: Morava aktuálně.
13: Ostrava spustila nový web pro řidiče. Na jednom místě tam najdou ceny parkování.

aby se na něj mohla přidat také další parkoviště ve městě. Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálního podnikání. Zavázal se k tomu v memorandu, které má z nevýšení

0: poradenství Eva Knajblová.
1: Sociální podnikání pomáhá lidem se znevýhodněním najít uplatnění na trhu práce a současně posiluje rozvoj místních komunit. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj může podílet na projektu, který bude rozvoj sociální ekonomiky v našem regionu dále podporovat. Jeho hlavním cílem je podpora rozvoje sociální ekonomiky, uplatňování nové legislativy a profesionalizace sektoru sociálního podnikání.
2: Rádio Čas Sport.
0: Frýdek Místek v sobotu doma přivítá Berany Zlín. Zápas Maxa Ligy v hale Polárka začne v 5 hodin odpoledne. Ve stejný čas se hraje také v Přerově, kde domácí Zubři nastoupí proti AZ Havířov. Utkání se odehraje v Mayo Aréně.

0: stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
3: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
4: Takhle, to já spíš myslím, že je nikdo neumí sehnat.
3: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

Rádio Čas a také Aleš Šklubal a samozřejmě také vy, ať to platí dál, vydařený den. Už jste se zapojili na naše téma, které zní umíte si říct to vyšší plat a hlavně víte, kolik si říct. Kdy si o to říct a co říct, aby třeba šéf neodpověděl, no to víte, rozpočet, nejde to. Takže napište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas, ty příběhy od vás, které patří k životu za chviličku. No a teď hity, které milujete. Jo, a kdybyste si chtěli o víkendu zpříjemnit čas skvělou aktivitou, tak poradím, kam zajít, kde prostě vypotit víkendový oběd. Zůstaňte s námi, s Rádiem Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Hokejový fandové pozor, hokejový klub RTTorax Poruba hraje ve středu 16. září proti Hodonínu a zápas v RTTorax aréně začíná v 18 hodin. Každá hlasivka se tady určitě bude počítat. A Hangar Ostrava zve do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Tady si užijete moderní lezecké stěny. Pro děti je tady pohybový park, no ale platí, ať už jste zkušení lezci, prostě to umíte, anebo si chcete zkoušení vyzkoušet poprvé, tak Hangar Ostrava je určitě místem, kde si to užijete s celou rodinou. Skvělé zážitky. No a za chviličku připomenu ranní kvíz. Víš, nevíš, dneska, když jsem měl do rádia, tak jsem slyšel live. Stojí to za to, nenechte si ujít. Rádia Čas, také hity, které milujete.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek graniny. Více na mojehruska.cz.
10: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas. Rádiu Čas.

0: Rádio Čas a non-stop, ty, které milujete, ať je fajn. A dneska se i já ptám, jestli umíte říct si o vyšší plat. Těch příběhů je tady dost, takže co jste napsali, Facebook, WhatsApp, to platí dál za pár minut. Ale teď cesta časem do našeho dobrého rána. Radim, Lenka, také Marťa. A jak říká Radim, jo, tahle takzvaná muskovna baví. Tak schutí do toho s námi, přidejte se.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Jakou formou byla ve Francii v roce 1977 provedena poslední oficiální poprava?
3: Gilotinou.
2: Bingo, ani možnosti nemusím dávat, dobře. Jak vzniklo slovo gilotina, to budete vědět?
4: Podle toho pána, který vyšperkoval.
2: Čili ano. Kolik přesně dní zbývá do konce roku? Za A 102, za B 112, za C 122.
4: Tak jdeme rychle, počkej, začal měsíc.
2: září,
4: tak září, dejme tomu, se zářím je to 120, ale uber pár, takže kolik jsi říkal?
2: 102, 112. 112, ano.
4: Co?
3: To bych nestihla tak rychle, já jsem teď vůbec nevěděla, co se tady stalo, jako jo.
4: To jsem, co to je? Sedm malých postýlek jako promravenečky.
2: Jak se jmenoval kultovní seriál, jehož první epizoda byla v USA odvysílána v roce 1993? Za A Akta X, za B Přátelé, za C Simpsonovi.
4: Přátelé 94, Simpsonovi 89, čili Akta X.
2: Ano, bingo. Lenčo, si tady ještě dneska?
3: Mně se chce plakat. Ještě jednou to řekni, tu větu. Co to jako
4: Přátelé
3: bylo?
4: Přátelé byl 94. Uhum. A myslím, že první Simpsony na konci 80.
3: A jak to víš?
4: Já si pamatuju nějaké
3: jak
4: věci
3: si to
4: vždycky,
3: pamatuješ?
4: Ale já nevím.
2: Ale je borec.
3: Radio, ale to už není normální.
4: Ale já nejsem normální, že to víte, pro Boha.
2: Já jsem to poslal předem ty otázky, víš.
3: Fakt, jo?
2: Ne.
4: Ani ti neřeknu za co. Dobře, takže jedeme dál, prosím vás.
2: Toto jo?
3: Mamma mia.
2: Mně
3: se to vůbec nelíbilo.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jde. Hezké dopoledne s Rádiem Čas tady ze studia, Rádia Čas od Aleše. Já se také dneska ptám, jestli si umíte říct o vyšší plát a pokud ano, tak jestli víte, kolik si říct a kde je ten správný okamžik a jak to udělat. Já jsem před malou chviličkou googlil a je tady průzkum, který říká, že více než 50% zaměstnanců si o zvýšení platu aktivně říká a tím nejčastějším argumentem je tady kvalita práce, potom následuje větší objem práce a také odpovědnost. Ale teď rovnou z té práce a ze života a Marek se přidal a píše ne, naštěstí u nás se to valorizuje. Tak nějak samo. Takže tady ne, ale ještě Marek píše dál a píše znám firmy, že když se někdo tady řekne o přidání, tak i hned dostane letenku. Markéta napsala, jsem tabulková, čili by to bylo zbytečné. Ano, rozumím, tady je to dáno. Tak umíte si říct o vyšší plat Facebook, WhatsApp, rádia, čas, klidně i hlasovkou 776612800. A teď tady ode mě z rádia čas opět hity, které milujete. A hezké dopoledne. Ať to s časem skvěle utíká.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
12: Dobrý den, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
13: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
12: Budeš opíkat busty s prezidentem?
13: No, a že bude vědět, kdo jsem a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčnej, no.
9: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak nejen s větem sportu se nesou derby k fotbalové legendě a tou je Milan Baroš. Co se stalo, tak víte ode mě za chviličko. Počkejte si na to. Od Aleše Školbala hezké dopoledne a teď už to, co potřebujete vědět, tedy nejnovější zprávy a Martin Fabík. A bude 11 hodin.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky.

0: přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici ve Frýdku Místku na úrovni kasáren. Probíhají tady práce na vozovce, hrozí omezení provozu. Dále buďte opatrní v Ostravě v Porubě poblíž krytého bazénu Sareza. Kvůli stavebním pracím je zúžený jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Evropě se po horkém létě objeví první sníh. Vločky dorazí hlavně do horských oblastí Rakouska, Švýcarska a Itálie. Sněžit může také v Německu a na Slovensku. V horách může být bílo už kolem 1500 metrů. Česko ale sněžení mine, u nás bude jenom pršet.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumínská nemocnice mění klasická lůžka za modernější. Nových 45 postelí nabídne pacientům větší pohodlí a personálu usnadní péči o ně. V nemocnici tak bude zase o něco příjemněji. Podrobnosti dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: Nové sestavy zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zamíří na oddělení dlouhodobé a následné péče, kde se zdravotníci starají o osoby po komplikovaných úrazech, operacích a závažných onemocnění. Tento typ má elektrické nastavení výšky celé konstrukce a také sklonu zádové a nožní části. Snadné ovládání pak pomáhá zaměstnancům při ošetřování a manipulaci s klientem.
1: Policie dnes ráno dokončila cvičení zaměřené na možné znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Během 24 hodin se do něj zapojilo přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Kontroly probíhaly na 27 bývalých hraničních přechodech, ale také v mezinárodních vlacích a v terénu. Podle policie cvičení nezpůsobilo výraznější dopravní komplikace a jeho výsledky teď bude vyhodnocovat.
0: Rádio Čas, sport.
1: Fotbal i hokej nabídnou zajímavé zápasy na Třinecku a v Vsetínsku. Pátek o 17 hodin bude patřit fotbalu. Na stadionu Rudolfa Labeje se v šance národní lize utkají FK Třinec a MFK Karviná. V sobotu pak čeká hokejový Vsetín domácí zápas Maxaligy proti horácké Slavii Třebíč. Utkání na Lapači začíná v 17 hodin. Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
4: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami. A nechodí k nám žádní hosta, protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
5: Takhle, to já spíš myslím, že je nikdo neumí sehnat.
4: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas se s vámi, od Aleše Školbala, ať se daří, pohodový čtvrtek, a kdo by neznal slavného fotbalistu Milana Baroše. Já mám na něj a řeknu čerstvý derb, jo, hodně čerstvý derb, který obletěl nejen sportovním světem. Takže za chviličku to víte a teď muzika, hity, které milujete.

A teď rádio čas, řekněme, v té roli čerstvé drby. Nebo drbny. Tak nejen skvělý fotbalista, ale také skvělý taťka Milan Baroš se ještě letos stane potřetí otcem. Jeho partnerka, muzikálová zpěvačka Aneta Vrzalová je těhotná. No a pozor, po dvou synek se Baroš dočká dcery. Přírůstek do rodiny by měl přijít na Vánoce, jak jsem se dočetala dozvěděl, a holčička by se měla jmenovat Vanessa. No a co takhle svatba? Tady se vyjádřili také, že ani ten společný potomek pro ně automaticky neznamená, aby se vzali. Takže co, Milane, co se týče dětí, už je to kompletní sestra.

Miloš se skvěle prosmíkl, Milan.

0: běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
4: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
0: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
5: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
0: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
7: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: Skvělá muzika, dál platí Rádio Čas a hity, které milujete. A já mám pro vás tip. Dneska v 17.55 na televizi Relax startuje další talk show Selfie s Táňou. Je to pořad o lidech, životních příbězích, pádech, úspěších a tak dál. A po létě, to je důležité, můžete se těšit na další nové díly. A dneska to bude konkrétně Honza Šádek, výtvarník, ilustrátor a bývalý reprezentant v naturální kulturistice. Takže skvěle se bavte, ale i s Rádiem Čas já dál posílám hity, které milujete. No a protože se víkend blíží, takže budeme sedět do stolu, budeme se radit, kam vyrazit, co vybrat. Takže budu mít třeba tip do Přerova, který provoní dobroty. A co si budeme? Víkend a jídlo, to jde sobě. Takže i na to si počkejte, teď ale muzika, i ty, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tady to určitě bude chutnat, rád pozvu na Festival chutě kraje Přerov. Platí neděle, Park Michalov, 10. až 18. hodina. A více k programu na chutekraje.cz. Během tohoto víkendu projede Moravskoslezským a Olomouckým, ale také Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. A více k akci pořadatelka Marcela Rotar.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Pietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: No a bavit vás to bude také v ostravském klubu Boom Boom Comedy 14. září od 19 hodin. Já na bráchu, táta na mě s Jiřím Sedláčkem a Michalem Sedláčkem. No a 16. ročník nejtěžšího závodu v kombinaci pití piva a chození po kopcích je tady. Beer Trekking 2026 odstartuje tuto sobotu v areálu Kouty nad Desnou. Trasa 16 kilometrů a na ní 5 zastávek na pivečko a také jedna cílovka na velkého panáka. Takže můžete běžet na čas, anebo si závod jenom tak odejít pohodovým tempem s partou přátel. Hlásit se do letošního závodu můžete už jedině zítra od 17. do 19. hodiny, ale také v sobotu od 7. do 10.30 v areálu Kouty. Takže spojte chutě s pohybem a naplno si to užijte. Z Rádia Čas dál hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
0: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radiočas.
6: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

Rádio Čas. Rádio Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: Dopoledne je tady od Aleše Škobala dobrou chuť a platí i po 12. naše téma umíte si říct to zvýšení platu a samozřejmě můžete napsat třeba hned na Facebook a WhatsApp Rádia Čas a klidně i hlasovku. Tady platí číslo 776612800. Teď ale aktuálně doprava, kde se zdržíme a máme pro vás nejnovější zprávy s Marcelou Fabiánovou. Takže bude poledne, bude 12.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Bomba ceny v Argo.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě na Slezské v Orlovské ulici. Na hlavním tahu ve směru na Rychvalce srazila dvě osobní auta. Zdržet se můžete i na Opavsku u Slavkova, kde na hlavním tahu ve směru na Olomouc blokuje jeden jízdní pruh srážka dvou vozidel. Na místě zasahují záchranáři. A opatrnost se vyplatí i na dálničním tahu z Olomouce směrem na Vyškov a Brno. Těsně před Vyškovem tam havarovalo osobní auto a na místě právě probíhají vyprošťovací práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce rozšířit seznam trestných činů. Nově by tam patřilo například posílání nevyžádaných intimních fotografií nebo videí. V Česku má s tím zkušenost už přibližně každá šestá žena. Změnit se má i postih stalkingu. Zatímco dnes musí pro následování trvat delší dobu, nově by k trestnímu stíhání mohlo stačit, když se zopakuje.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava spustila nový přehledný portál pro řidiče s názvem ostravaparkovani.cz. A co všechno nabízí, to už nám prozradila mluvčí společnosti Ostravské komunikace Eva Kionková.
2: Řidiči tady najdou přehledné mapy, ceníky, informace o obsazenosti parkovišť, také návody k platbám i možnost stažení digitálních daňových dokladů. Nový portál může postupně vytvořit jedno místo, kde lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě i bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se to všechno povede a do systému se v budoucnu zapojí také další provozovatele, může být ten přínos webu pro řidiče ještě větší.
0: V lesích na Kroměřížsku se zabydleli vlci. Obec Přílepy v Hostýnských Vrších už vydala varování pro obyvatele, protože svědci spatřili dva jedince u lokality Hadovna. Podle ochranářů v oblasti žijí nejméně čtyři divoké šelmy. Lidem sice přímé nebezpečí nehrozí, vedení obce ale důrazně žádá pejskaře, aby v lese nepouštěli své psy na volno.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistky Kateřina Siniaková s Tyler Townsendovou postoupili do finále čtyř hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazili rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Zítra bude po celý den obloha zatažená s deštěm nebo přeháňkami a teplotami od 13 do 18 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
4: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
5: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
4: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Poledne voní obědem, tedy většinou, a také dobrou chuť od Aleše Šklubala úplně ke všem dobrotám, co si dáte, ať už to bude svíčková řízek, anebo to, co jste si v krabičce donesli ze včerejška třeba k obědu. Tak dneska se ptám na zásadní věc, jestli si umíte říct to vyšší plat. A další skutečné příběhy za chvilečko z našeho Facebooku a WhatsAppu. No a do toho čtvrtečního, teď už odpoledne, i muzika, to znamená hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Tak to tady mám černé na bílém. V některých zemích je vyjednávání o výši platu skoro taková součást pracovního folkloru. Ve Spojených státech je představa, že se zaměstnanec řekne o lepší podmínky, úplně běžná. No a v některých evropských zemích zase lidé mnohem častěji spoléhají na kolektivní smlouvy a odbory. Jak to máte vy? My se dneska od rána ptáme, jestli se dokážete říct to vyšší plat. Honza, umím, při dnešním tématu se mi taky vybavil jeden fór, kdy zaměstnanec jde za šéfem a říká: šéfe, dělám tady už nějakou dobu, chtěl bych přidat. A šéf mu říká: tak klidně přidej. Tak Eva napsala: ano, jednou jsem si řekla o přidání platu a dostala jsem hned výpověď. Nejlepší rozhodnutí. Po 2 letech mám 3x více peněz a nedělám ani polovinu práce. Jsem v jiné firmě. Takže krásný den všem a klidně si o to zvýšení řekněte. Tak vyšší plat, dokážete si o něj říct? Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Tady napište a kdybyste chtěli přidat hlasovku, nemám nic proti, rád přehraju. 77 66 12 800. Teď ale muzika z Rádia Čas, dál hity, které milujete.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz. Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.
10: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Také si často v poslední době říkáte, že na nic není čas, že svět nabírá prostě na obrovském tempu. A tak za chvilečku k těm největším požíračům času, takzvaní zabijáci našeho volna. Teď ale opakovačka ranního kvízu Víš nevíš s Lenkou, Radimem a také Martinem. A samozřejmě s vámi. No a zkuste porazit rádio, protože ten měl dneska, tak se mi zdá, svůj den. Takzvaně jako Batman, neporazitelný.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Víte, jakou formou byla ve Francii v roce 1977 provedena poslední oficiální poprava?
3: Gilotinou.
2: Bingo, ani možnosti nemusím dávat, dobře. Jak vzniklo slovo gilotina, to budete vědět?
4: Podle toho pána, který vyšperkoval.
2: Čili ano. Kolik přesně dní zbývá do konce roku? Za A 102, za B 112, za C 122.
4: Tak jdeme rychle, počkej, začal měsíc.
3: Je září.
4: Září, tak září, dejme tomu, se zářím je to 120, ale uber pár, takže kolik jsi říkal?
2: 102, 112. 112, ano.
4: Co?
3: To bych nestihla tak rychle, já jsem teď vůbec nevěděla, co se tady stalo, jako jo.
4: To jsem, co to je? Sedm malých postýlek jako pro mravenečky.
2: Jak se jmenoval kultovní seriál, jehož první epizoda byla v USA odvysílána v roce 1993? Za A Akta X, za B Přátelé, za C Simpsonovi.
4: Přátelé 94, Simpsonovi 89, čili Akta X.
2: Ano, bingo. Lenčo, jsi tady ještě dneska?
3: Mně se chce plakat. Ještě jednou to řekni, tu větu. Co to jako
4: Přátelé
3: bylo?
4: Přátelé byl 94. Uhum. A myslím, že první Simpsoni na konci 80.
3: A jak to víš?
4: Já si pamatuju nějaké
3: jak
4: věci
3: to
4: vždycky,
3: pamatuješ?
4: Já nevím.
2: Ale je borec, ne?
3: Radio, ale to už není normální.
4: Ale já nejsem normální, že to víte, pro
2: Boha. Já jsem to poslal předem ty otázky, víš.
3: Fakt, jo?
2: Ne.
4: Ani ti neřeknu za co. Dobře, takže jedeme dál, prosím vás.
2: Toto jo?
3: Mamma mia.
2: Ano,
3: mně se to vůbec nelíbilo.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia.

0: které milujete.
1: Ona se smála a já se zamiloval.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Také máte pocit, že život nabírá obrátky, že zrychluje a to nemám čas je stále častější výrok. Takže televize, internet, mobil a tak dál a tak dále. Co je největším požíračem volného času, který je vzácný? Tak třeba internet, jo, bez něj ani ráno a na internetu strávíme průměru 3 hodiny denně. Mám pocit, že syn to má dvojnásobně, minimálně 6 hodin denně. Za rok, ale pozor, za rok to udělá 45 dní z našeho volného času. Dále televize, před televizními obrazovkami jsme 3,5 hodiny denně a to je 53 dní ročně. Co třeba nakupování, tak podle průzkumu strávíme v obchodě zhruba 36 minut denně. Takže kde ubrat? Víme asi, že jo, to třeba v takovém množství nemusí být a volného času je najednou více. No, ale u muziky mám takový pocit, že se dá dělat úplně všechno, že nám ten volný čas neubírá, naopak nám ho vylepšuje. Takže z rádia čas hity, které milujete úplně ke všemu, co děláte.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
10: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Radio Čas.

0: A přivítal další hereckou megahvězdu. Kdo se tedy prošel po tom červeném koberci, víte za chviličku. Teď ale informace, které potřebujete vidět, a Marcela Fabiánová a od Aleše Šklubala hezké odpoledne a bude 13 hodin.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkap sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: pravidla částečně komplikují výjezd z města a na Opavsku u Slavkova pak srážka dvou automobilů blokuje také jeden jízdní pruh na hlavním tahu ve směru na Olomouc. Zasahují tady záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, Časáci. Jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko se začne stavět jednodušeji. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. To znamená například pro majitele rodinných domků a zahrad, že při dělení nebo spojování pozemků už nemusí chodit pro souhlas na stavební úřad. Celkově se také zrychlí stavba menších bytových domů do 4 pater, které nově získají jednodušší a rychlejší úřední povolení.
1: Morava aktuálně.
0: Rožnov pod Radhoštěm má hotovou první etapu nové cyklostezky a cyklotrasy Pindula. Úsek dlouhý více než 2 kilometry tak výborně propojuje Zlínský a Moravskoslezský kraj. Více podrobností má pro nás mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Nová trasa přináší cyklistům i pěším bezpečnější možnost překonání Pinduly a zároveň navazuje na již vybudovanou infrastrukturu na straně Trojanovic. První etapa zahrnuje novou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce a navazující cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci pod Pindulou.
0: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školky kvůli rekordnímu zájmu o výuku v přírodě. Město proto chystá kompletní proměnu hájenky v Hošťálkovicích a také stavbu nového ekologického areálu v Bělském lese. Na školáky i veřejnost tam budou čekat moderní bezbariérové dřevostavby s prosklenými učebnami a krytými terasami.
1: Rádio Čas, sport.
0: A před námi jsou další fotbalové a hokejové zápasy. Zítra v Šance národní lize Třinec přivítá Karvinou. V sobotu pak Kroměříž změří síly s Opavou. Šance liga má pak na programu derby v brněnské Šipex aréně zbrojovky s Artisem a začíná i hokejová Maxaliga. Na zimním stadionu ve Frýdku Místku se představí Zlínští Berani, hokejisté Přerova prověří Havířov a Vsetínský Lapač uvidí bitvu domácích Střebíčí.

0: další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
3: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
4: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
3: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jsem rád, že u vás hraje Rádio Čas, hotel Šešklobala čtvrtek, který baví, a protože filmový festival v Benátkách přivítal další hereckou megahvězdu, tak se tam za pár minut zastavím. No a pozvu i na večerní pořad Ženy v čase. No a nebude chybět muzika z Rádia Čas, hity, které milujete. Jo, a ještě něco, pokud fandíte fotbalu, tak vím, kde si ho užít. I to se rozvíte za kolečko. Zůstaňte s časem.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Fotbaloví fandové pozor, fotbalový klub Havířov zve všechny fanoušky na další domácí zápas třetí moravskoslezské fotbalové ligy. Hraje se tuto neděli od 10.15 a havířovští přivítají fotbalisty Unie Hlubina. Takže i tady bude samozřejmě platit každý fanda a hlasivka se počítají. Ale zpátky za muzikou z Rádia Čas hity, které milujete, jo, a za chviličku víte, co pro vás chystají Eva Rigler a Lenka Líšková do dnešního pořadu Ženy v čase. I na to si počkejte.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní 1 kilogram za 29,90 a Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň dva kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz. Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a teď tip na pořad, který vás bude bavit. Eva Rigler a Lenka Líšková jako ženy v čase. A co se na večer chystá, tak Evi, Lenko?
1: Dnešní díl ženy v čase by se dal začít slovy vr. A nebo ňuňu. A nebo ču. Prosím vás, ne, nezbláznili jsme se.
2: I když to tak možná vypadá.
1: Ano. My jsme jenom chtěli originálně uvést zvířecí vzory a náš zvířecí díl. Takže podíváme se nejprve tady v tom prvním vstupu do šatníku.
0: Takže vše jasné, ženy v čase na rádiu Čas dneska po 18. hodině. Za chviličku pozvu na filmový festival do Benátek, kde dorazila další velká hollywoodská hvězda. Ale teď z rádia Čas hity, které milujete.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek

0: Rádi časy s vámi a jak jsem slíbil, teď už ta pozvánka do světa filmu na filmový festival v Benátkách, kde je to hvězda za hvězdou, dorazila, nebo se po tom červeném koberci také prošla a rázem bylo jasné, kdo bude jednou z těch největších hvězd, legendární čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. Nestratila ani šarm, ani sebevědomí. Na premiéru filmu Echo Chamber dorazila v elegantních dlouhých šatech, viděl jsem fotku, s odhalenými rameny, no a právě ta jednoduchost si myslím, svědčí úplně nejvíce. Žádné takové ty přehnané snahy zastavit čas, jen pořádná dávka elegance. Vypadala fantasticky a rozhodně ne jako žena, která má za rok slavit 80. Takže jestli má Susan Sarandon nějaký recept na věčné mládí, vypadá to, že ho už nějakých těch 40 let úspěšně tají před zbytkem Hollywoodu. Hity, které milujete, to je Rádio Čas.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Fantoutíka z hity, které milujete a také s rádiem Čas, bude 14 hodin a to znamená, že opět pro vás chystáme ty nejnovější zprávy s Marcelou Fabiánovou a mrkneme se také na cesty Moravy a Slezska, kde nám to aktuálně, jak se říká, drhne, kde se zdržíte. Tak 14. hodina je tady, tady jsou čerstvé zprávy a už za chviličku s vámi bude Kiki Střelcová.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100%

0: hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Řidiči aktuálně pozor v Opavě Komárově. Na hlavním tahu od Ostravy blokuje provoz vážná srážka kamionu s osobním autem. Další nehoda dvou vozidel se stala v Bohumíně v ulici Československé armády a částečně komplikuje průjezd ve směru na Rychvált. A opatrnost se vyplatí také u Kuřimi na Brněnsku, kde srážka dvou automobilů omezuje provoz na hlavním tahu z Brna ve směru na Svitavy. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nákup ujetého auta je pro Čechy nejdražší za posledních 5 let. Na průměrný vůz z druhé ruky už musíme vydělávat 6,5 měsíce. Ceny aut totiž rostou mnohem rychleji než výplaty a průměrná ojetina vyjde na 325 tisíc korun. Dobrou zprávou ale je, že zdražování už naráží na strop a auta začínají mírně zlevňovat.
1: Morava aktuálně.
0: Havířovské letní koupaliště Jindřich hlásí rekordní sezónu. Vedle příznivého počasí k tomu přispěly i investice do areálu a návrat oblíbených havířovských skoků. Více podrobností dodává mluvčí města Rozálie Sajdl-Pokorná.
2: Letošní koupací sezóna na letním koupališti Jindřich v Havířově přilákala celkem 42 096 návštěvníků. Oproti loňskému roku, kdy do areálu zavítalo 35 681 lidí, jde o nárůst o více než 6400 návštěvníků, tedy přibližně o 18%.
0: Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici J.K. Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Součástí projektu za 200 milionů korun bude také nová zastávka MHD a další parkovací místa.
1: Rádio Čas, sport.
0: A etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovice navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno byl pak potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Kluby se mohou do 5 dnů odvolat. Zítra se nám sluníčko schová za mraky, bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami od 13 do 18 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: My si opravdu nic nehrajem a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
4: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
3: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
4: Krutě upřímní jsme každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: máme tady čtvrteční odpolední program Rádia Čas a v něm už teď krátce po 14. vás zdraví Kiki Střelcová. Čtvrtku se říká malý pátek, tak už doufám všichni máte důvod k radosti, když je víkend na dosah a navíc se během něj toho zase tolik chystá. I o těchto věcech se za chvíli pobavíme, stejně jako o zajímavostech nejen dnešního dne, ale všech všedních dnů tady na Rádiu Čas. Do čeho všeho se můžete zapojit vy, naši posluchači, tak o tom víc už taky za chvíli. Teď už užívejte další hitů, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete, Rádia Čas. No a my se teďka pojďme společně pobavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Holdujete, přátelé, historii, tradičním řemeslům a nebo šermu, tak to si vás pak dovolím pozvat na festival Fulnekon, který se koná už tuto sobotu ve Fulneku. Tak tam můžete dorazit s celou svojí rodinou a nebo přáteli. Zveme vás taky do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. A osobní pozvánku tady pro vás už má konkrétně paní starostka Lucie Baránková.
2: Chtěla bych vás pozvat do Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravený skvělý program pro celou rodinu. Čeká vás soutěž ve vaření guláše, spousta dobrého jídla, bohatý program, aktivity pro děti i letní kino. Přijďte si užít příjemné odpoledne, potkat se s sousedy a zažít Porubu zase trochu jinak. Těšíme se na vás.
0: Stejně tak už tuto sobotu, 12. září, se hrad Hukvaldy promění v pohádkový hrad, takže tam zase můžete vyrazit se svými dítky od 9 hodin rána až do 17. hodiny odpolední. No a pak akce pro fajnšmekry. Holdujete-li kráse, efektům, nejen těm vizuálním, ale celkově takovým těm wow efektům, tak to si vás pak dovolíme pozvat na už zítřejší akci. Pátek 11. září proběhne největší modní událost roku v Ostravě. Psycho Studio pod vedením kreativního ředitele návrháře Luďka Šmehlíka představí z brusu novou kolekci a to opravdu, přátelé, chcete zažít na vlastní kůži. Nejen krásné známé tváře, ale třeba více než 10-metrová LED obrazovka, 35 metrů dlouhá a 8 metrů široká. Bude se opravdu na co koukat, takže pokud máte rádi módu a krásné lidi, určitě si nenechte tuhletu akci ujít.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Tak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
8: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Do

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V pátek už bude obloha plná mraku a ještě se nám ochladí. Většinou čekáme zataženo, postupně s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni. Na horách pak namíříme kolem 9 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A taky zítra máte naposledy možnost v tomto týdnu vyhrát vy a vaši kolegové oběd, který za vás zaplatíme my. Zajímavé, že? No a jak do toho docílíte, přátelé, jednoduše. Hele, jestli máte chvilku čas teď, tak to klidně můžeme vyplnit spolu. Mezitím, co budou hrát další hity, které milujete, třeba Imagine Dragons a nebo Xindl X, tak si najeďte na weby Rádia Čas, no a pak se na to spolu vrhneme. A nebojte, nezabere nám to víc jak 2 minuty.
1: Obědovka Rádia Čas.
2: Rádia Čas.

0: Ačkoliv už máme dneska všichni po obědu, tak my se teď na rádiu Čas pomyslně vrátíme do obědového času, konkrétně k naší soutěži Obědovka Rádia Čas. Jestli před sebou máte načtené naše webové stránky, na které jsem vás naváděla před pár minutama, tak si najděte v pravém horním rožku nabídku, kde uvidíte sekci soutěže. Tu rozkliknete a hned jako první na vás vyskočí obědovka. Po otevření se vám otevře kratičký formulář, takže tam nadatlujte vaše celé jméno, maila, číslo a taky název firmy, ve které pracujete. Souhlaste se zpracováním osobních údajů, bez toho to nejde, a odešlete. No a to je všechno, přátelé. Nebyly to ani 2 minutky. Je to rychlé, jednoduché a může vám to vynést zpříjemnění některého pracovního dne. Musíte už pak jenom poslouchat náš vysílací program mezi 11. a pravým polednem a pokud vám kolega Aleš zavolá právě vám, tak obědváte s kolegy zadarmo. No, tak držím palce.
1: Obědovka Rádia Čas. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Majerpneu.cz a jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
10: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
11: Bude vejdán.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
14: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Novinka letošního roku, duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Vzpomeneš si na vlnách Rádia Čas v závěru 14. přátelé. Za chvilku budou tři, no a i po třinácté, ne, po 15. se můžete těšit na hity, které milujete jak z řady českých zástupců, tak i těch zahraničních. K tomu se podíváme na jedno odhalení, které proběhlo už včera, no a dovolím si vás pozvat na další skvělou akci. No, bude toho dosti, tak já myslím, že můžu už předat slovo Marcelce Fabiánové, která je nachystaná, má pro nás čerstvé zprávy a taky pohled na cesty. Mějte klidné odpoledne.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku

0: plynu blokuje pravý jízdní pruh srážka autobusu s osobním autem. V Olšanech na Šumpersku komplikuje dopravu bouračka dvou kamionů na hlavním tahu z Hradce Králové ve směru na Šumperk. V Uherském Hradišti si dávejte pozor ve Všehrdově ulici, kde osobní auto srazilo chodce, a se zdržením počítejte také v Brně na Vinohradech, a to v Žarošické ulici. Tady nehoda motorkáře omezuje provoz na hlavním tahu ve směru do Líšně. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce rozšířit seznam trestných činů. Nově by tam patřilo například posílání nevyžádaných intimních fotografií nebo videí. V Česku má s tím zkušenost už přibližně každá šestá žena. Změnit se má i postih stalkingu. Zatímco dnes musí pro následování trvat delší dobu, nově by k trestnímu stíhání mohlo stačit, když se zopakuje.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava spustila nový přehledný portál pro řidiče s názvem ostravaparkovani.cz. A co všechno nabízí, to už nám prozradila mluvčí společnosti Ostravské komunikace Eva Kionková.
2: Řidiči tady najdou přehledné mapy, ceníky, informace o obsazenosti parkovišť, také návody k platbám i možnost stažení digitálních daňových dokladů. Nový portál může postupně vytvořit jedno místo, kde lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě i bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se to všechno povede a do systému se v budoucnu zapojí také další provozovatele, může být ten přínos webu pro řidiče ještě větší.
0: V lesích na Kroměřížsku se zabydleli vlci. Obec Přílepy v Hostýnských Vrších už vydala varování pro obyvatele, protože svědci spatřili dva jedince u lokality Hadovna. Podle ochranářů v oblasti žijí nejméně 4 divoké šelmy. Lidem sice přímé nebezpečí nehrozí, vedení obce ale důrazně žádá pejskaře, aby v lese nepouštěli své psy na volno.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistky Kateřina Siniaková s Tyler Townsendovou postoupili do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazili rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Zítra bude po celý den obloha zatažená s deštěm nebo přeháňkami a teplotami od 13 do 18 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
4: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
5: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
4: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Věřím, že Distur teď přišli na rádiu čas úplně všem, kteří jste třeba trošičku rozpolceni z těch čtvrtečních pracovních starostí. No a tak tohle byla taková dávka klidu. Kalendář hlásí 10. zářijový den. Hodiny zase, že dnešek je v plném proudu, máme krátce před 3:45 odpoledne. No a už se, přátelé, ví, kdo letos zabojuje o udělení titulu Objev roku v Českém Slavíkovi. No to pochopitelně na rádiu čas nemůžeme jen tak přejít, že ano. Tak už za chvíli se na nominované podíváme, teď už Jana Kirchner a kapela Jelen.
1: Hity, které milujete.

0: Z roku v Česku se blíží udělování cen. Českého slavíka proběhne letos, přátelé, v sobotu 27. listopadu. No a včera bylo moderátory Alešem Hámou a Ondrou Sokolem v živém televizním vysílání odstartováno hlasování, v rámci kterého můžete posílat hlasy až do 15. listopadu. No a při odkrytí všech nominovaných už víme, kdo získal nominace taky v rámci objevu roku. Přiznám se, že ta jména mi jako jinak nic neříkají, až na jedno, které budete moc dobře znát i vy. Jednou z nominovaných je, dámy a pánové, Charlotte Gottová, respektive Charlotte Gott, jak se na hudební scéně Charlotte prezentuje, která o sobě letos dala vědět ve velkém stylu, no a rozjíždí svoji pěveckou kariéru. Tak uvidíme, jestli dostane zelenou i od českého publika při hlasování. Dovíme se to všechno poslední listopadový pátek. Teď už zpátky k muzice Rádia Čas.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravena skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
7: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash 8, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
8: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
9: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
8: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
9: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
10: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
11: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: další z hitů, který milujete na rádiu Čas. Přesně o 15:30 odpoledne. Za chvilku už jedna pozvánka od Centra pro rodinu a sociální péči, kteří taktéž na tuto sobotu chystají zajímavou akci. No ale teďka pohled na zítřejší počasí, abyste věděli, jaký bude ten start víkendu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek už bude obloha plná mraku a ještě se nám ochladí. Většinou čekáme zataženo, postupně s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni. Na horách pak namíříme kolem 9 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

0: začátku této hodiny slibovala, mám tady na rádiu Čas pro vás teďka další pozvánku. Přátelé, rodinný festival s názvem Fandíme rodině, pořádaný Centrem pro rodiny a sociální péči, kteří se zabývají nejen různými preventivními programy, ale třeba i kurzy v rámci rodičovství, doprovázení v pěstounských rodinách či aktivitami pro seniory. No a tak pokud byste chtěli zavítat na jejich rodinný den, máte příležitost. V sobotu 12. září, Ostrava, ulice Hornopolní 1.20, kde na vás čeká spoustu zábavného programu, respektive čekat bude. Můžete se tam těšit na nejrůznější tvořivé dílničky pro ty nejmenší, stejně tak jako workshopy, malování na obličej. No a co se týče programu na pódia, tak o ten se postará kapela Everyday Friday, kteří vám snad zahrají jako úplně všechno. Dorazí taky folklorní soubor Malý Vševčík, bude i divadýlko Ententíky a nebo Clown Calimero. Tak na tohle všechno se můžete těšit taky tuto sobotu v Ostravě na Hornopolní 21.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které

0: Kde se ten čas vzal, přátelé? Ale za chvilku budou 4 odpoledne a tohle byly na rádiu čas Midnight Oil. No a po 16. se podíváme do kalendáře, taky za sportovníma pozvánkama a taky tady budu mít něco nového pro fajnšmekry, kteří si libují v elektronice. Máte se na co těšit, Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidné čtvrteční odpoledne a i nadále příjemný poslech Rádia Čas.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radiočas.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
12: Řidiči, aktuálně pozor v Olšanech na Šumpersku. Provoz tady blokuje srážka dvou kamionů.

0: poslanci schválili novelu stavebního zákona. To znamená například pro majitele rodinných domků a zahrad, že při dělení nebo spojování pozemků už nemusí chodit pro souhlas na stavební úřad. Celkově se také zrychlí stavba menších bytových domů do 4 pater, které nově získají jednodušší a rychlejší úřední povolení.
1: Morava aktuálně.
0: Rožnov pod Radhoštěm má hotovou první etapu nové cyklostezky a cyklotrasy Pindula. Úsek dlouhý více než 2 kilometry tak výborně propojuje Zlínský a Moravskoslezský kraj. Více podrobností má pro nás mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Nová trasa přináší cyklistům i pěším bezpečnější možnost překonání Pinduly a zároveň navazuje na již vybudovanou infrastrukturu na straně Trojanovic. První etapa zahrnuje novou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce a navazující cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci pod Pindulou.
0: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školky kvůli rekordnímu zájmu o výuku v přírodě. Město proto chystá kompletní proměnu hájenky v Hošťálkovicích a také stavbu nového ekologického areálu v Bělském lese. Na školáky i veřejnost tam budou čekat moderní bezbariérové dřevostavby s prosklenými učebnami a krytými terasami.
1: Rádio Čas, sport.
0: A před námi jsou další fotbalové a hokejové zápasy. Zítra v šance Národní lize Třinec přivítá Karvinou. V sobotu pak Kroměříž změří síly s Opavou. Šance liga má pak na programu derby v brněnské Šipex aréně Zbrojovky s Artisem. A začíná i hokejová Maxaliga. Na zimním stadionu ve Frýdku Místku se představí Zlínští Berani, hokejisté Přerova prověří Havířov a Vsetínský Lapač uvidí bitvu domácích Třebíčí.

0: je další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
3: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
2: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
3: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9.

0: Rádia Čas. No a teďka budu promlouvat ke všem jabkařům a všem, co sledujete rádi nové trendy v elektronice. Společnost iPhone totiž včera představila dosud nevídanou novinku. A tou je skládací iPhone Duo, přátelé. Jelikož se ve vývoji elektroniky jako vůbec neorientuju, tak mě letos o prázdninách hodně překvapilo, kolik značek dneska nabízí právě zmíněné skládací chytré telefony. Já si pamatuju ze školních let pouze takové ty tlačítkové, které jako byly taky velkým trendem, a myslím si, že to jinak nebude ani u těch dotykových. No, ovšem, kdo si potrpíte na novou elektroniku, tak si, přátelé, připravte slušný balík, protože skládací iPhone Duo u nás pořídíte zhruba za 55 tisíc korun. Jak se říkalo u nás doma, to je skoro zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Další z pohodovek a zároveň hitovek na rádiu Čas Eláni. Přátelé, máme čtvrtek s datem 10. září, za 10 minut bude 16:30, no a narozeniny dneska slaví herečka a moderátorka Kateřina Kajra Hrachovcová, stejně jako její kolega Ondřej Pavelka, no a v zahraničí pak připíjí na své zdraví britský herec a držitel Oscara Colin Firth. No a vzpomínání je pro dnešek zasvěceno německému světovému modnímu návrháři Karlu Lagerfeldovi, který by dnes měl 93. Jméně neslaví Irmy, kterých v Česku je pouhých 964 žen a jedná se spíše o dámy vyššího věku, v průměru okolo 46. Naopak 64. Tak kdybyste nějakou Irmu znali, tak jí popřejte i za nás hodně štěstí a taky zdraví. No a na Rádiu Čas už za chvíli další muzika. Zůstaňte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
6: V Ostravě přibudou nové byty. O jaké projekty se jedná, nám sdělil primátor města Ostravy Jan Dohnal.
7: 130 bytů vlastně už v příštím roce bude sloužit obyvatelům na konci Stodolní ulice. Tento projekt vytváří celou novou městskou část. Vlastně navazuje na již zrekonstruovaná jatka, na další projekty, které už jsou dneska na Masné a na Janačkově ulici.
6: Bydlet se bude na více místech.
7: Takový nejznámější bude příběh rekonstrukce mrakodrapu na Strčilově ulici, kde má vzniknout 111 bytů a realizace by měla skončit do roku 2029. Projekt, který je na počátku, je projekt malých laubů, má tam vzniknout 50 bytů. V roce 2027 bude dokončený dům Václav, nabídne teda kancelářské a komerční prostory, ale bude tam i 16 bytů.
6: To nám řekl primátor Ostravy Jan Dohnal.
1: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
8: Hity, které milujete. Čas.

0: Basta.
1: Společně jsme před pár minutami přáli dnešním oslavencům, no ale my se teďka u kalendáře ještě na chviličku zastavíme, protože se podíváme na to, co, jaké zajímavosti se vážou k dnešnímu dni a co je s dneškem neodmyslitelně spojeno. No a pohled do dnešního rána, návrat do Dobré ráno Moravo, do rubriky Víš, nevíš.
2: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
3: Víte, jakou formou byla ve Francii v roce 1977 provedena poslední oficiální poprava?
4: Gilotinou.
3: Bingoň, ani možnosti nemusím dávat, dobře. Jak vzniklo slovo gilotina, to budete vědět?
5: Podle toho pána, který vyšperkoval.
3: Čili ano. Kolik přesně dní zbývá do konce roku? Za A 102, za B 112, za C 122.
5: Tak jdeme rychle, počkej, začal měsíc.
4: Je září.
5: Září, tak září, dejme tomu, se zářím je to 120, ale uber pár, takže kolik jsi říkal?
3: 102, 112. 112, ano.
5: Co?
4: To bych nestihla tak rychle, já jsem teď vůbec nevěděla, co se tady stalo, jako jo.
5: Je to sem, co to je? Sedm malých postýlek jako pro mravenečky.
3: Jak se jmenoval kultovní seriál, jehož první epizoda byla v USA odvysílána v roce 1993? Za A Akta X, za B Přátelé, za C Simpsonovi.
5: Přátelé 94, Simpsonovi 89, čili Akta X.
3: Ano, bingo. Lenčo, si tady ještě dneska
4: stane? Mně se chce plakat. Ještě jednou to řekni, tu větu. Co to jako
5: Přátelé
4: bylo?
5: Přátelé byl 94. Já, a myslím, že první jsem s ní na konci 80.
4: A jak to víš?
5: Já si pamatuju nějaké
4: jak
5: věci
4: to
5: vždycky,
4: pamatuješ?
5: Ale já nevím.
3: Ale je borec, ne?
4: Radio, ale to už není normální.
5: Ale já nejsem normální, že to víte, pro
3: já
5: Boha.
3: Já jsem to poslal předem, ty otázky, víš,
4: Fakt, jo?
3: Ne.
5: Ani ti neřeknu za co. Dobře, takže jedeme dál, prosím vás.
3: Toto jo?
4: Mamma mia. Mně se to vůbec nelíbilo.
6: Které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Chcete-li vyrazit o víkendu za sportovními zážitky, tak jednou z možností je nedělní zápas fotbalového klubu MFK Havířov, který zve všechny fanoušky na jejich další domácí zápas třetí moravskoslezské fotbalové ligy, kdy přivítají fotbalisty Junie Lubina. Zápas tedy proběhne, ještě jednou opakuji, v neděli 13. září v 10 hodin a 15 minut k tomu. No a na Rádiu Čas už za okamžik pokračujeme v dalších hitech, které milujete. Zůstaňte s námi a mějte pohodový poslech.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Majerpreu.cz a jedeš dál.
9: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje tour.cz.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Za 2 minutky odbije 17. hodina, odpolední jste s rádiem Čas, no a my se v další 60-minutovce společně podíváme, pravda, na takové těžší téma, které se ovšem nemůže přehlížet, taky vás pozvu na nadcházející víkend, stejně jako na dnešní podvečer, na co se můžete těšit na rádiu Čas. Co se týče nejbližších minut, další hity, které milujete, a moje maličkost vám u toho i nadále bude dělat společnost. Kiki Střelcová přeje pohodové čtvrteční odpoledne, no a za chvíli už Marcelka.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Čas.
5: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg.

0: Řidiči aktuálně pozor v Olomouci v Jeremenkově ulici. Provoz tady komplikuje srážka dvou osobních aut, a to přímo před hlavním nádražím. V Olšanech na Šumpersku se můžete zdržet kvůli střetu dvou kamionů na hlavním tahu ze Zábřehu na Šumperk. Záchranáři zasahují také u Lešné na Vsetínsku na příjezdu do Valašského Meziříčí, kde havarovalo osobní auto. A v Jihomoravském kraji je pak kvůli vážné dopravní nehodě zcela uzavřený hlavní tah z Veselí nad Moravou směrem na slovenskou hranici a policisté odklání dopravu po objížďkách. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nákup ujetého auta je pro Čechy nejdražší za posledních 5 let. Na průměrný vůz z druhé ruky už musíme vydělávat 6,5 měsíce. Ceny aut totiž rostou mnohem rychleji než výplaty a průměrná ojetina vyjde na 325 tisíc korun. Dobrou zprávou ale je, že zdražování už naráží na strop a auta začínají mírně zlevňovat.
1: Morava aktuálně.
0: Havířovské letní koupaliště Jindřich hlásí rekordní sezónu. Vedle příznivého počasí k tomu přispěly i investice do areálu a návrat oblíbených havířovských skoků. Více podrobností dodává mluvčí města Rozálie Sajdl-Pokorná.
2: Letošní koupací sezóna na letním koupališti Jindřich v Havířově přilákala celkem 42 096 návštěvníků. Oproti loňskému roku, kdy do areálu zavítalo 35 681 lidí, jde o nárůst o více než 6 400 návštěvníků, tedy přibližně o 18%.
0: Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici J.K. Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Součástí projektu za 200 milionů korun bude také nová zastávka MHD a další parkovací místa.
1: Rádio Čas, sport.
0: A etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovice navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno byl pak potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Kluby se mohou do 5 dnů odvolat. Zítra se nám sluníčko schová za mraky, bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami od 13 do 18 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
4: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
5: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
4: Krutě upřímní jsme každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čtvrteční odpolední chvíle trávíte s Rádiem Čas a nevím, jestli to víte, ale dnešní 10. zářijový den je spojený se Světovým dnem prevence sebevražd. Ten usiluje nejenom o osvětu prevence, ale taky o to, aby se tohleto téma vnímalo jinak a otevřeně se o něm bavilo. Těžké je velmi se nejenom o tom bavit, ale taky poznat samozřejmě některé příznaky. Nicméně nejzásadnější je vždycky vyhledat včas odbornou pomoc. Ještě horší to pak je samozřejmě u lidí, kteří se si nechtějí přiznat, že mají nějaký problém, a nebo to úplně přehlíží. No a nám z toho plyne, ať si více všímáme našich blízkých a kamarádů a ať hlavně neřešíme nikdo takové starosti. No a teď už zpátky k muzice. Hity, které milujete.

0: Musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás! Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
8: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

0: hit.
1: Naši milí, už tuto sobotu můžete vyrazit s rodinkou na hrad Hukvaldy, ze kterého se stane z už tak kouzelného prostředí pohádkové místo, které opravdu okouzlí nejen ty nejmenší, ale i dospěláky. Od 9 hodin do 17 hodiny odpolední. Stejně tak sobota nabízí ve Fulneku festival Fulnekon, který nadchne naopak všechny příznivce tradičních řemesel, historie a šermu. No a kdo byste se chtěli zúčastnit večera plného luxusu, tak to vás pak nasměruju na módní přehlídku, která bude největší v kraji, proběhne už zítra v Ostravě a novou kolekci představí nejkrásnější tváře České republiky ze stáje Miss Czech Republic. No a ještě jedna osobní pozvánka na Ostravu, nebo respektive do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak.
2: Chtěla bych vás pozvat do Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravený skvělý program pro celou rodinu. Čeká vás soutěž ve vaření guláše, spousta dobrého jídla, bohatý program, aktivity pro děti i letní kino. Přijďte si užít příjemné odpoledne, potkat se s sousedy a zažít Porubu zase trochu jinak.
1: No a my z Rádia Čas už jenom popřejeme příjemnou zábavu a posílám další muziku.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V pátek už bude obloha plná mraku a ještě se nám ochladí. Většinou čekáme zataženo, postupně s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

0: Holka s Evou, které v rámci Holek v čase budou tentokrát probírat zvířátka. Ale jak je znáte, tak nepůjde o zvířátka jako taková, ale o zvířátkovou módu. Takže se můžete těšit na veškeré leopardí, gepardí vzory, co na to holky říkají, jestli se jim tohle líbí nebo ne, a já věřím, že dojde i na nějaké ty dobré tipy a rady. Tak nezapomeňte poslouchat Rádio Čas i po 18., kdy nám začne náš čtvrteční tradiční pořad Holky v čase.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: rokovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
10: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Rádio Čas.

0: hrát i nadále. Pokud s námi zůstanete, tak se můžete těšit nejen na hity, které milujete i po 18., 19., 20. až do zítřejšího rána, kdy si vás opět do péče převezme naše ranní dvojka, ale taky teďka úderem 18. hodiny se právě na jednu osůbku z ranního vysílání, konkrétně Leničku, můžete těšit Evčou, protože proběhne za chvíli pořad Holky v čase. Můžete se těšit dneska na čistě zvířecí téma. Tak zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vám přeje klidný zbytek čtvrtečního dne.
1: Radio Čas.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz

0: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1 u Brna. Na hlavním tahu ve směru na Prahu komplikuje provoz havárie osobního auta, a to mezi 190. a 188. kilometrem. Na místě zasahují záchranáři. A v Jihomoravském kraji navíc kvůli vážné srážce dvou vozidel stále zůstává uzavřena silnice z Veselí nad Moravou ve směru na slovenskou hranici. Policie tady odklání dopravu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce rozšířit seznam trestných činů. Nově by tam patřilo například posílání nevyžádaných intimních fotografií nebo videí. V Česku má s tím zkušenost už přibližně každá šestá žena.

0: Lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě i bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se to všechno povede a do systému se v budoucnu zapojí také další provozovatele, může být ten přínos webu pro řidiče ještě větší.
1: V lesích na Kroměřížsku se zabydleli vlci. Obec Přílepy v Hostýnských Vrších už vydala varování pro obyvatele, protože svědci spatřili dva jedince u lokality Hadovna. Podle ochranářů v oblasti žijí nejméně 4 divoké šelmy. Lidem sice přímé nebezpečí nehrozí, vedení obce ale důrazně žádá pejskaře, aby v lese nepouštěli své psy na volno.
2: Rádio Čas Sport.
1: A tenistky Kateřina Siniaková s Tyler Townsendovou postoupili do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazili rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová a Elis Mertensová 6-0 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Zítra bude po celý den obloha zatažená s deštěm nebo přeháňkami a teplotami od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
4: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
3: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
4: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
5: Dnešní díl Ženy v čase by se dal začít slovy vr. A nebo ňuňu.
4: A nebo ču. Prosím vás, ne, nezbláznili jsme se.
5: I když to tak možná vypadá.
4: Ano. My jsme jenom chtěli originálně uvést zvířecí vzory a náš zvířecí díl. Takže podíváme se nejprve tady v tom prvním vstupu do šatníku.
5: No jasně. A já si pořád myslím, že zvířata jsou všude kolem nás a možná mnohem víc, než si uvědomujeme. Že vlastně scrollujeme na internetu a sledujeme to roztomilá koťátka, potkáme pejska, kterého si musíme pohladit. Myslím si, že každý dospělý člověk, když jede v autě a je opravdu dospělý, tak jede a udělá je koník. Zkrátka, zvířata jsou všude kolem nás. Mm-hmm. Na obrázcích, na tetování jsou všude. A ano, snažíme se je dostávat i do šatníku a myslím si, že je to dáno i tím, že tak nějak podvědomě toužíme, že přebereme i ty jejich vlastnosti. Že když tam třeba dáme nějaký ten leopardí, gepardí potisk, takže budeme najednou možná sebevědomější, budeme mít tu energii a šarm šelmy, nebo to se teda domnívám. A buď to nám to potvrdí, nebo vyvrátí naše modní guru a stylistka Petra Kasalová.
6: Animal print, zvířecí vzory byly, jsou a budou vždycky trendy. Akorát někdy převládá print hadí, někdy leopardí, teď aktuálně je to třeba i kráva. Já osobně k leopardímu vzoru tíhnu asi od svých 14 let, takže v mém šatníku je opravdu velká divočina, ale já chápu, že ne pro každého tenhle ten vzor je. Ale zase si říkám, že pojďme mu dát šanci a třeba koupit si pásek s leopardním vzorem, nebo třeba s hadím, nebo boty. Protože ve chvíli, když máte nějaký minimalistický i jednobarevný outfit, tak právě ten hadí vzor nebo ten zvířecí vzor tomu dodá ten správný šmrnc.
5: Tak tomu klidně dodejte ten správný šmrnc a vezměte na to odvahu. Protože ta zvířata si spojujeme většinou i se silou, svobodou, divokostí, i se sebevědomím a smyslností. Takže když si třeba vezmeme ten leopardí kabát a nebo třeba jenom alespoň pásek na hodinky, tak si můžeme půjčit i tyto vlastnosti a být prostě velmi sebevědomé.
2: Ženy v čase

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ženy v čase? Trendy.
1: To je ale roztomilé koťátko, štěňátko, myšátko, potkáňátko, já už nevím, co bych ještě vyjmenovala, každopádně roztomilá zvířátka na internetu a na Instagramu a na Facebooku stále vedou. Já teda za našich mladých let to bylo tak, že vždycky večerní zprávy končily nějakým pěkným zvířátkem, že
2: já
1: to se
2: si
1: prostě
2: to taky
1: muselo.
2: Vybavuju.
1: No. A říkala jsem si, že to je jenom takový fenomén té doby a ono ne. Ona ty zvířátka opravdu fungují neustále a jsme jimi zavalené právě i na sociálních sítích.
2: Leni, máš naprostou pravdu a já se sama přiznám, že na tom ujíždím. Já ujíždím na videích s kočičkami. Já to miluju, mě to dělá hezky a pořád si myslím, že to i dává smysl, co se týče té porouchané psychiky, že ony ty zvířátka a ty kočičky to tak trošku hladí, protože je to vlastně i vědecky potvrzené. Ty velké oči, kulaté hlavičky a další dětské rysy v nás přirozeně vyvolávají pozornost a tu pečující reakci. To je přesně to ňu-ňu. A výzkumy dokonce potvrzují, že sledování roztomilých zvířat může krátkodobě zvýšit naši pozornost a vést k pečlivějšímu chování. Což mi přijde vlastně taky fajn, že to možná u těch videí není až tak promarněný čas.
1: No úplně ne, dokonce se tomu i říká cute scroll. Když jsem viděla tady ten název, tak jsem si říkala, že je to hezké a že já bych to třeba převáděla do češtiny. Kdybychom to měli v češtině pojmenovat, tak by to mohlo být třeba ňuňu scrolling.
2: Ňuňu scrolling.
1: A nebo ťuťu scrolling. A nebo už nevím co. Ale bylo by to prostě úplně, co ti přijde jako roztomilé slovo?
2: Ňuňu, já používám ňuňu. Nejčastěji ňuňu.
1: Ťuťu ňuňu, jo, že jo, no. Takže prostě, anebo třeba něžno scrolling.
2: Něžno scrolling, no. To zní taky moc hezky.
1: A myslím si, že je to jediný scrolling, který v podstatě dělá dobře našemu tělu i mysli.
2: I mysli, protože, a to je taky zajímavé, my jsme si tady několikrát povídali o tom, jak nás nebaví ta dokonalá těla, dokonalé životy, dokonalá obydlí a dokonalé vztahy na sociálních sítích. Ale ty zvířata, oni nás nenutí se s nikým porovnávat. My se s nimi neporovnáváme. My neřešíme, jestli mají lepší tělo, byt, dovolenou nebo život. Ta kočička prostě spí a my se díváme, jak spí. My se díváme, jak se probudí. My se podíváme, jak udělá něžně pacičkou. A je to prostě ňuňu. A evidentně to tak nepůsobí jenom na nás dvě, Leni. Protože třeba právě hashtag cat má na TikToku desítky milionů příspěvků a stovky miliard zhlédnutí. Všichni chceme kočky.
1: Všichni chtějí kočky, takže prosím vás, pokud dneska budete mít volný čas a budete si chtít udělat dobře, tak doporučujeme v Ženách v čase ťuťu scrolling.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Retro.
1: Ladíte Rádio Čas, pořád ženy v čase, od mikrofonu vás zdraví Eva a Lenča a my si teď tak trošku zavzpomínáme a budeme se nostalgicky opájet tím, jaká jsme měli v našich 90kových domácnostech zvířátka. Takže Leni, přiznej se, co byli ti tví domácí mazlíčci?
2: Tak já mám takový dvojitý zážitek, protože jsem panelákové dítě, takže my jsme bydleli v paneláku na sídláku. To znamená, že doma jsme měli křička.
1: My taky.
2: To bylo takové maximum. Myslím, že jednou se tam myhlo i morče a myšky, samozřejmě. Taková ta klasická zvířátka těch 90. Později potom jsme si pořídili hada.
1: Mm-hmm.
2: Takže jsme v podstatě měli hada a potkány. No.
1: To zní velmi romanticky a promiň, ale ne úplně ňuňu.
2: Hadi jsou velmi ňuňu, velmi přítulní, velmi přátelští, dokonce poznají svého pána. Mm-hmm. Jako jsou to úžasná zvířata, dokonce s tebou můžou spát v posteli a vyhledávají to lidské teplo, takže jako velmi příjemná zvířátka.
1: Wow, tak to jsem teda velmi překvapená.
2: Ano, ano. Leonka, náš hrozníček královský, byla naprosto úžasná. Co ty a tvoje zvířátka?
1: Leni, já jsem měla taky křečky. A já jsem teda měla Čipa, samozřejmě, protože jsem koukala na Kačeří příběhy, takže můj první křeček byl Čip. A zcela nečekaně druhý křeček byl Dale.
2: Takže jsi měla dva zároveň nebo
1: ne,
2: postupně?
1: Ne, postupně. A zároveň ono je to úžasné určitě pro to dítě, protože se naučí pečovat, krmit, měnit tu podestýlku. A já jsem byla vždycky člověk, který to všechno hrozně prožívá. Hrozně prožívá, vytváří si velmi silné citové vazby. Takže ve chvíli, kdy nám křeček umřel, tak to samozřejmě byla národní tragédie a já jsem se z toho dostávala velmi dlouho, z toho, že mi umřel křeček jako holčičce. Ale mám ještě takovou jednu možná trošku černohumornou historku. Já jsem taky panelákové dítě, ale samozřejmě taky jako naše generace jsme trávili spoustu času na chatě, zejména v létě. A tam se pořídil kotec a měli jsme tam dva nádherné králíčky, ale nádherné, bílého a černého. A já jsem je teda z nějakého nepochopitelného důvodu pojmenovala, protože to byla holčička a chlapeček, Hálka a Mojmír. Nevím, proč jsem zvolila tato jména, asi mi v té době přišly nějakým způsobem atraktivní, takže jsem Hálku a Mojmíra krmila, hladila, bylo mi s nimi moc hezky. Potom jsme odjeli na chvíli do Ostravy a pak jsme se vrátili na tu chatu.
2: A kde skončili?
1: A bylo mi teda řečeno, že utekli.
2: Ha, ha.
1: Já jsem to strašně teda oplakala, bylo to hrozně smutné. No a potom jsme na té chatě obědvali a já jsem jedla něco, co mi vůbec, ale vůbec nechutnalo a ani jsem to nesnědla. A až o x let později jsem se teda dozvěděla, že na tom talíři byla Hálka s Mojmírem.
2: Ano, ano, já mám podobnou zkušenost, protože ta moje druhá půlka dětství byla u babičky na vesnici, kde jsme měli právě slepice a králíky taky. A já jsem přesně viděla, jak si řekla Hálka a Mojmír, kde skončili. Protože od té doby já nejím králíka.
1: Jelikož já se ti nedivím.
2: Všichni ti králíčci, které jsem měla pojmenované, kteří byli tak rozkošní, tak skončili tělou hlavičkou dolů. A mě to ani netajili, protože se ještě tehdy na té vesnici vykupovali kůže a košky, takže prostě ti králíčci tam vyseli tou hlavičkou dolů za ty nožičky a byli stáhnutí z kůže. Takže to je moje vzpomínka tady na roztomilé domácí mazlíčky.
1: Ano, my jsme asi otevřeli trošku morbidní téma, takže pojďme se podívat na nějaká roztomilá videa kočiček, pojďme si pohladit nějakého pejska, pohlídněme se v přírodě, potom jak tam běhá zajíček a srnky a užívejme si tu jejich rozkošnost.
2: Potřebujeme ňuňu z korolinky jako sůl.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
0: V
4: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek graniny. Více na mojehruska.cz.
9: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
10: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Či a či a či či či jsou to kluci, nebudu zpívat. Ne, to nemá smysl zpívat. Já vím, já si to vždycky řeknu a vždycky mě nějaká písnička napadne. Každopádně kočky, to je téma právě teď Žen v čase. Mm-hmm. Co ty a kočky, Evi?
2: Já jsem kočičí, Leni. Já jsem enormně kočičí a proto, když probíráme tohle téma, tak to se mnou úplně vibruje a mám z toho radost. Protože mě baví i ta kočka z hlediska vlastně symboliky, magie, spirituality. Kočka je totiž jedním z nejsilnějších zvířecích symbolů v lidské historii. A ve starověkém Egyptě byla spojována s bohyní Bastet. A ta představovala mimo jiné ochranu, domov a ženskost. Já tam tu ženskost cítím u té kočky. A myslím si, že to, co bychom si přesně od té kočky měli vzít, tak to je to, že ona se vlastně nestará. Ona je osobnost a dělá to, co jí dělá dobře. Chce se mazlit? Tak přijde a chce se mazlit. Ale dá nám jasně najevo, ne, už stačilo, odcházím. Chce nakrmit? Dá najevo, že chce nakrmit. A ona si vlastně jako nevyžaduje tu naši přízeň. Ona prostě, když pocítí, že potřebuje odpočívat a nic nedělat, tak odpočívá a nic nedělá. Já si myslím, že od koček bychom se měli nesmírně učit.
1: Kdybych se učila od svých koček, tak 8 hodin denně spím přes den.
2: A jak je ti dobře?
1: Bylo by mi dobře. Já teda kočičky taky mám ráda. Máme doma dvě, i když takové specifické, protože jsou to kočky na ruby, jsou to sfinx kočky. Jinak ty chlupaté, no jak kterou dávám, jsem taková spíš psí. Každopádně s tou tajemností nebo s tou magií koček je to spojené také v Thajsku, kde jsme byli. A tam se mi to hodně líbilo, protože tam jsou kočky považovány za posvátné. A je to proto, že v buddhismu, když vlastně už jdeš k tomu osvícení, tak tvoje poslední fáze, jak se narodíš, tak je kočka. Než úplně si teda osvícená, takže to je nějaká ta poslední fáze, jak se můžeš zrodit na tento svět. A opravdu jsou tam vnímané jako božské bytosti a všichni se o ně starají a mají tam naprosto výsadní právo a různé pelíšky, hračky, dobroty. I pouliční kočka se má v Thajsku jako prasátko v žitě.
2: To zní naprosto úžasně. A pokud bychom si měli něco vzít z těch veškerých poselství, z toho, co ta kočka nese, tak je to třeba to, že nemusím být pořád dostupná. Nemusím nikomu nic vysvětlovat. Nemusím být příjemná za každou cenu, protože ta kočka zkrátka umí škrábnout a umí nám dát najevo tu svoji nelibost. A můžu si říct o prostor, který ke svému životu nezbytně potřebuju.
1: Takže v příštím životě bychom s Evičkou tedy ocenili narodit se jako kočky do nějaké hezké domácnosti, kde bychom měli hodně škrabadel, zahrádku, hodně svobody, hodně pamlsků a prostě bychom jenom spali a hráli si.
2: To podepisuju.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Moje.cz. A jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětirájetour.cz.
7: Bude vejdán.
9: Ženy v čase. Mindset.
10: Posloucháte Ženy v čase na Rádiu Čas a my tady s Leniou dneska máme takový trošku zvířecí a animální díl. Ale ne animální v tom slově vášně a extáze, ale spíše takový ňuňu díl.
11: Já se hodně těším, protože když jsem četla právě témata dnešního dílu, tak mě tak zaplesalo srdce. Ale škoda, že se o tom nebavíme později, protože zrovna tento víkend s přítelem jdeme na terapii s koňmi.
10: Yeah.
11: A já se na to extrémně těším, protože to probíhá tak, že si vlastně lehneš do takového okruhu, do takové ohrady, přikryješ se dekou, máš úplný relax a kolem tebe ti koně chodí, občas se k tobě třeba přiblíží, nějak tě olíznou, prostě dělají si tam, co chtějí a už vůbec to, že si v té přítomnosti těch koní, tak prý hodně uklidňuje celý nervový systém a prostě dělá to extrémně dobře na těle i na duši.
10: Tomu rozumím, tomu naprosto rozumím a zároveň já teda sama za sebe musím říct, že mě dělají opravdu dobře ty kočičky a že já se rozplývám i z toho, když prostě ona jenom spinká a kouká, když přijde se pomazlit, když si hrajeme a ona začne vrnět, nebo když přijde k mým nohám, tam si lehne a spokojeně vrní. Mě to dělá tak hezky, ale tak hezky, že si až uvědomuju, jaký přesah může mít právě to zvíře na naše psychické prožívání a na naši psychickou pohodu. A ono se asi jako není co divit, protože spousta domácností má kočičky, psy a samozřejmě i jiná zvířátka. Ale mě by to zajímalo i z toho odborného hlediska. A my jsme se na toto téma zeptali psychoterapeutky Vladimíry Pekárkové. Vladi, proč my si vlastně ta zvířata pořizujeme?
12: Domácí zvířata si lidé často pořizují nejen z praktických, ale hlavně z psychologických důvodů. Přítomnost psa, kočky nebo jiného mazlíčka totiž aktivuje v mozku stejné oblasti, které se podílejí na tvorbě citové vazby mezi rodičem a dítětem. Uvolňuje se oxytocin, tedy hormon důvěry a klidu. Zvíře reaguje bezpodmínečným přijetím, nehodnotí a tím nabízí pocit bezpečí a ukotvení, který nám v rychlém a někdy osamělém světě chybí. Silná citová vazba vzniká také proto, že o zvíře denně pečujeme. Pravidelný rytmus krmení, procházek nebo společné hry posiluje naši schopnost zodpovědnosti i přítomnosti v momentu. Mazlíček tak funguje jako most mezi vnitřním prožíváním a vnějším světem. Dává nám důvod k pohybu, k sociálním kontaktům a k vnímání radosti v malých věcech. Právě tato kombinace biologických procesů, každodenního kontaktu a emoční reciprocity vysvětluje, proč se vztah ke zvířeti stává tak hlubokým a mnohdy i léčivým.
11: Já jsem se úplně zamyslela, já jsem si totiž představila, jak přijdu domů a pomazlím dva kocoury. Že jsem totálně odplula na vlně oxytocinu a mých kocourů. Takže doufáme, že vy, až přijdete domů, tak máte taky koho pomazlit. A kdyby náhodou ne, tak zverimexy jsou na každém kroku, tak alespoň toho křečíka pro psychické zdraví doporučujeme.
10: Tak si užívejte to plutí na vlně oxytocinu, na vlně těch hormonů radosti. A my věříme, že kapku té radosti ve vás vzbuzuje i poslech Žen v čase na Rádiu Čas. A my se na vás budeme moc těšit zase příští týden.
9: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Čas.

Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz.

0: čas.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg. Za 29,90 a Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
2: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
3: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
2: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9.
0: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax.

0: Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.

0: gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec těsní hned.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: s Radimem a Lenkou.
1: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
2: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
3: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
2: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

Rádio Čas.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: rannou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Radimem a Lenkou.
1: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
2: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
3: Takhle, to já spíš myslím, že je nikdo neumí sehnat.
2: Krutě upřímní, jsme každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hra.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coly či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
1: Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Včera mi byl málo, dneska je mi pocit, co to stalo, nevím. Každopádně jsem
0: zhodl. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: My si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
2: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta. Protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
3: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat.
2: Krutě upřímní jsme každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Život plyne dál.

Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.
2: Nosím černý brýle.

0: Čas. I ty, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: My si opravdu nic nehrajem a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás.
2: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta, protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
3: Takhle, to já spíš myslím, že je nikdo neumí sehnat.
2: Krutě upřímní jsme každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Čas. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš opíkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou